0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Je tu OP24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Jsem máma. Už nikdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Jsem máma, už nikdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna bude dnes znovu rozhodovat o několika zákonech, které jí vrátil Senát. Jde například o změny v zaměstnávání státních úředníků nebo pravomocích prezidenta. Poslanci se vrátí také ke sporné novele stavebního zákona, která má zrychlit povolování staveb. Vládní koalice má dostatek hlasů na to, aby senátní veta přehlasovala. V Kladně v noci

0: Vyhořel obchodní dům Lidl, škoda se odhaduje na 120 milionů korun. Požár zasáhl celou budovu, hasiči ho po zhruba 2 hodinách dostali pod kontrolu. Kvůli ohni se muselo evakuovat 53 lidí z nedaleké ubytovny, nikdo se ale nezranil. Příčina požáru zatím není známa a na místě pokračuje dohašování. Nezačíná nový ročník fotbalové ligy mistrů, úvodní kolo se hraje až do čtvrtka. Mezi 36 týmy je podruhé za sebou také pražská Slavia, která ve čtvrtek doma přivítá Lens. Největším favoritem je Paris Saint-Germain, který vyhrál poslední 2 ročníky a útočí na vítězný hat-trick. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Zlín je o krok blíž rekonstrukci velkého kina. Radní už vybrali firmu, která má mít modernizaci na starosti. Posvětit to ale ještě musí zastupitelé. Vybraná společnost bude taky stavět podzemní parkoviště a zajistí jeho provoz. Z velkého kina bude po obnově multifunkční centrum se 2 sály. Promítání filmů už ale primárně určené nebude. Kdy přesně přestavba začne, zatím není jasné. Nicméně se znovu otevřením kina se počítá do 3 let. Na východě Moravy nás čeká teplý a slunečný den, po většinu času má být skoro jasno a odpolední maxima se dostanou na 27 až 31 stupňů.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné úterní ráno, s vámi my tři, Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Proč máš zavřený oči?
2: To se ti zdálo, jak koukala dolů.
3: Odpočívá.
1: David, čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A taky já vám přeju krásné ráno. No tak máme úterý 8. září a začíná snídaně šampionů. Shakira, Zoo, oblíbený song tady Davida, tak pojďme to odpálit. Hezké ráno.
0: Hit

0: 6.06. Tohle je Hit Radio, krásné úterní ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, vy dva jste si toho všimli tady ve studiu, já tak nějak trochu nestíhám dnešní ráno.
1: No to není dnešní ráno, to je vždy, ale proč tentokrát?
0: Já tak trochu nestíhám, no, soused člověče v garáži, stálo mu tam auto, otevřený auto, rozsvícený a nikde nikdo a já jsem nemohl projet. A říkám si, už je docela dost hodin, budu muset vyrazit, tak jsem na centimetry projel takhle okolo jeho auta a okolo ostatních zaparkovaných a jako dojel jsem, jo. Ale co jsem chtěl říct, já jsem kvůli tomu nestíhal ani snídaní dneska, jak mám nestíhací ráno. Co vy snídáte?
2: No já bych se ještě vrátil k tomu, že střelil pozdě. To proč jsi přijel pozdě, Michale, nás zajímá. Ty tady prostě máš být v určitý čas. A když tady nejsiš, tak je to prostě problém.
0: Hele, ty jsi nějaký policaj, tak jo,
1: nebo jako co ten, tak jako, k té Michalové otázce. Snídám, ještě jsem nesnídala, mám to v plánu. U Davidu je to jak?
0: Ne, David má teďka v hlavě to, že já jsem přijel pozdě. No.
2: Ne, David, to může dovolit.
0: Já tady vidím, že David má na stole nějaký dobroty, jo.
2: Já tak to mám Thermix.
0: Thermix a bílý jogurt nějaký.
2: Skyr.
0: Dobře, no, tak to jsme mohli jaký opípat, no. No, proč se na to ptáme? Protože ať máte energii na celý den, tak je potřeba pořádná snídaně. Vaše uši zasytí ta naše snídaně, ale vaše břicho snídaně od smysly.cz, protože celý tento týden v minutě šampionů, která nás čeká za chvíli, rozdáváme poukaz na 3000 korun na nákup smysly.cz.
1: Což je česká poctivá granola, je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla a přesto si ji všichni chválí. No a vyhraje jeden z vás, kdo se zapojí právě do naší minuty šampionů a i dneska vás chceme tři věci.
0: A dneska to bude tematicky. Napište nám...
1: Já to povím, ne.
0: Jak se jmenujete? Odkud jste? A co jste dneska snídali? A nebo co snídat budete? A to celé pošlete na 777 937 777.

0: úterní Hit Radio, za malou chvíli 6:45, krásné ráno. A je to minuta šampionů, máme minutu na to přečíst všechny zprávy od vás, což nedáme, protože těch zpráv přišlo od vás spoustu a připomínáme, že každý den tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz poctivou českou granolu.
1: Mimochodem to vzniklo docela hezky, původně jako vyráběný vánoční dárek pro rodinu a pro přátele a nakonec je z toho velký biznis hezký.
0: Tak pojďme na to, minuta startuje teď.
1: Leona Lunchcrown čeká na mysli.
0: Kája Batelov snídá ovesnou kaši.
1: Luděk Česká Třebová humus s chlebem a paprikou.
0: Lucka Tachov vídeňské párečky s toustem a humusem.
1: Vlaďka Praha ovocný jogurt.
0: Martin Praha mysli s jogurtem.
1: Verča Jihlavá snídaně jí teprve čeká, ale každý den jogurt s rohlíkem.
0: Jana Valašské klobouky chleba s máslem a jahodovou marmeládou.
1: Lucka Praha banán jogurt.
0: Martina Praha je blázen a každý den si snídá v práci slané tyčky a kafe.
1: Pavel Pardubice párky pivo voda.
0: Ne, byl tam vodka. Luboš Svoboda nad Hubou, jablečný mysli, bílej jogurt a černá káva ve 4:10.
1: Martina Praha, mysli a skyr.
0: Betty Bojkovice, zatím nic nesnídala, je na nohách už 2 hodiny.
1: Verča Dobronice, ráno musí být hlavně káva a po cestě v autě jedla banán.
0: Tak Davide, je na tobě vybrat jednu z těch zpráv, co se ti líbilo nejvíc.
2: Mě zaujaly ty vídeňský párečky,
1: jo,
2: jako to je styl v úterý ráno. 6:15 si
1: taky.
2: Dát párečky.
1: No počkejte, já miluju párky, takže můj kluk mi říká Miss Uzeninka občas. Protože
0: počkej, Miss Uzeninka?
1: Jo, protože my máme takový oblíbený spot u vody, kde lidi jezdí na surfech a tak a dávají tam výborný párky na tácku s chlebem a já to miluju, takže mi říká prostě Miss Uzeninka.
0: Jasmin, ty jsi podepsala Ortel, už to mám napsaný. Budeš Miss Uzeninka dneska celý ráno.
1: Nevadí.
0: A prosím, od koho byla ta zpráva teda? Tak najdem to tady.
1: Už to vidím, počkej, vídeňské párečky, Lucka Tachov.
0: Lucko Stachová, tak vyhráváš voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz. Je to tvoje.
1: Gratulujeme.
0: Pokračujeme opět zítra. Nicméně, vy, kdo jste nejedli, tak dejte si něco, ať máte energii, vy, kdo jste jedli, anebo jíte, tak dobrou chuť. A k tomu posíláme další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Tak hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Alan Walker Alone v 6.19 na Hit Rádiu.
1: Prosím vás, jak nám každý ráno posíláte, kdo jste, odkud jste, nebo i třeba co děláte, tak my vám chceme poděkovat za jednu věc, a to sice, že nám s tím neposíláte nic prostýho, a dobře děláte, protože od teďka už to není jenom otázka slušnosti, ale za posílání nevyžádaných intimních fotek může nově hrozit až rok vězení.
0: Člověče, to jsem čet.
2: To je strašně zajímavý, protože všichni furt o tom mluví a mě nikdy nikdo nic takového neposlal.
0: Neposlal.
1: Ježiš, tak to já říct nemůžu.
0: No, mě by zajímalo, jestli třeba se stalo, že do rády a třeba na studiový WhatsApp jako přišlo někdy nějaký nádobí, to asi ne.
1: Mně se to stalo.
0: Fakt?
1: Mně se to stalo na jiném rádiu, teda před x lety, ale ano, do aplikace tam dorazila tam fotka a tehdy tam byla taková prosklená místnost a všichni kolem toho našeho rádia procházeli a já jsem rozklikla tu aplikaci, tam najednou fotka přes celý monitor a kolem procházeli ty lidi a museli si myslet, že koukám na nějaký filmíky, nebo já nevím.
2: Tak když neznáme kontext, tak nechceme hodnotit, že jo?
0: Přesně, že jo. Jako, takhle to můžeš vysvětlit, ale třeba ta realita byla úplně někde jinde. Takže až rok za posílání tady těch sprostých fotek, jo? Tak představ si, jak sedíš na té cele a spoluvězeň se zeptá, za co tady seš a ty, ale já jsem prostě jenom blbě voří s fotkou, jsem úplně, no. Hele, a vy jste někdy někomu něco poslali? Vy kdo posloucháte? Mhm, jasně. A vy tady?
2: Já ne.
0: Hele, já jo. Hele, a nestydím se za to.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Izomat stavebniny.
16: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
17: Stačí si vybrat.
16: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
17: Izomat.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
18: Slyším, Datart nákupy?
17: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
18: To je mazec.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, na Šumpersku v Zábřehu v Havlíčkově ulici je uzavřena vozovka z důvodu stavby vodovodu a kanalizace. No a ve Slavičíně v okrese Zlín je silnice 2/494 uzavřena z důvodu výstavby úseku Vrbětice Slavičín.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: Solitér minutu po půl sedmé. Dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že posílání intimních fotek se stává trestným činem až rok za mřížemi a přišla od nás, od vás parádní SMS-ka.
1: Já myslím fotka.
2: Verča píše, no, kdybych udělala koláž ze všech pindourů, co mi kdy přišli, tak z toho mám možná i fotodeku na přikrytí.
1: Já nevím, jak moc jste v detailu ohledně té zprávy, ale je to teda rok napevno, anebo podle velikosti přirození se tam dá nějak s tou hranicí hejba.
0: Že by to mohlo být jako odstupňovaný, jo? Že čím delší teda nádobí, tím delší pobyt za mřížima, jo? No takhle, ty, co nejsou obdařený, tak jsou potrestaný dost. Takhle by to mohlo být. Pojďme na ranní update, Davide.
3: Ranní update.
1: České basketbalistky zakončily mistrovství světa vysokou porážkou s USA. Favorizovaným Američankám podlehly 64-105 a obsadili konečné 15. místo. Šlo o nejvyšší českou porážku v historii na velké světové scéně. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal. Daniel Křetínský je podle nového žebříčku nejbohatším Čechem i Slovákem. Jeho majetek se odhaduje na 480 miliard korun. Následuje Renáta Kellnerová s rodinou a třetí je zbrojař Michal Strnad. Tak schválně, mají na vás takovýhle zprávy o bohatých lidech pozitivní nebo negativní účinky?
2: Já musím říct, že na mě nemají vůbec žádný. Jo, že to tak prostě pouštím dál.
1: Neřešíš.
0: Tak Jasmin je prostě jako finančně zaštvrtá
1: tady v tom žebříčku.
2: Mě to nenaštve a ani nenamotivuje, takže mě je to jedno, no. Co vy?
0: Nevím, no. Já jsem pořád hlavou u těch intimních fotek teda, jo.
1: Teď si chtěl, že tě pustí z vězení po tom roce.
0: Ne, já bych chtěl říct, že bych dostal tak 2 měsíce na tvrdo, maximálně.
1: Myslíš, že pustí tvýho kolegu, víš, jako po roce a říkáš, teda Jardo.
0: A nebo po 10 letech, ale teda Jardo.

0: jsou hity na Hit Radio George Ezra. Krásné úterní ráno. 6:40 přesně. A to znamená, že přesně za půl hodiny.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Že přesně za půl hodiny budeme opět zvonit a vaším úkolem vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hit Radia.
2: Nebudeme zvonit na vaše dveře, ale musíte mít puštěný Hit Radio. Zazvoníme tady v éteru a pak se běžte podívat. Budete mít 30 sekund na to, abyste nás pozdravili, zamávali, zkrátka nějak se k nám dostali.
0: Abyste se prostě pozdravili s naší hlídkou a tím pádem, pokud tak učiníte do půl minuty, tak 5 000 korun je vašich, stejně jako včera 5 000 vyhrál Roman.
2: To už jste možná jako viděli video na našich sociálních sítích. Roman byl hodně překvapený, hodně nadšený, bylo to moc sympatický, tak se těšíme, koho potkáme dneska.
0: A pokud jste ještě neslyšeli ten zvonek, bude to znít takhle. A teď 30 vteřin, jít se podívat ven, ale ještě ne, teď
3: jenom jako.
0: Jenom jako, to bylo jenom jako teďka, jo? Až v 7:10, jo? Teďka vás schováme pod naším déšníkem. Rihanna, Umbrella, za malou chvíli taky Avicii, ale Black a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
12: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
13: Faktury, faktury, faktury.
14: Trápí vás faktoring?
13: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
14: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
13: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
14: Acema pokryje jakékoliv financování.
13: No tak to beru.
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
17: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
18: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní na Olomoucku na příjezdu do Mladče směrem od dálnice D35 probíhají stavební práce, počítejte s omezením. No a na trase ze Slovenska na Valašské Klobouky v Brumově Bylnici probíhají práce na silnici, provoz je veden kyvadlově.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jan.

0: Wake Me Up. Tak o to se tady pokoušíme celý ráno. Aviči, Aloe Black, 6.52, posloucháte úterní Hit Radio, snídaní šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi, krásné ránko.
1: Je to další moment, kdy můžeme být hrdí. Máme další Češku mezi nejlepšíma 8 tenistkama jednoho z největších turnajů světa. Linda Nosková, ta se v noci dostala do čtvrtfinále US Open, takže jednoduše ve zkratce, vyhraje ještě 3x a má celý turnaj, ale pro nás tenisový lajky, tak musí porazit momentálně nejlepší hráčku světa, Arinu Sabalenkovou, což je těžký úkol.
2: Já ještě přidám detail, ten zápas se hraje dneska v 17.30, kdyby se někdo po práci chtěl udělat chvilku a zafandit, tak může.
0: Když vy dofandíte tenisu, tak tohle je pro vás vlastně, dá se říct, takový tenisový svátek. Já jsem tady našel záznam z jednoho tenisového utkání, když zkusili dát tenistům na hlavu mikrofon a pouštěli to tam na stadionu do repráku, jak to zní, protože víme, jak to zní, že jo?
2: Ty jsi někdy hrál tenis, ne?
0: Ale já jako nevím, jestli bylo účelem nazbírat nějaký body, nebo pobavit lidi, jo. Myslím si, že spíš to druhý. Geniální. Myslím si, že by to, takhle, kdyby to měla Nosková a Sabalenková na tom dnešním meči, tak by si myslím, že by na to koukalo možná ještě víc lidí, jo. Alex Warren, Ordinary, další songy pro vás na Hit Radio a do 7. stihneme taky Ellie King X O's. Hezké ráno.

skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kraje varují před možným zdražením veřejné dopravy kvůli nové DPH. Od roku 2028 by měli odvádět daň i z peněz, kterými doplácejí provoz autobusové a vlakové dopravy. Podle hejtmanů by to mohlo znamenat méně spojů, dražší jízdné i méně peněz na opravy silnic. Kraje proto žádají vládu, aby našla jiné řešení. Lotyšsko zakázalo dovoz knih, novin a dalších tiskovin z Ruska a Běloruska. Opatření platí od začátku září a má pomoci v boji proti dezinformacím a válečné propagandě. Zákaz se týká také některých dalších spotřebních výrobků.

0: Lotyšsko patří dlouhodobě k evropským zemím s nejtvrdším postojem vůči Rusku. Velkou část Česka dál trápí sucho, nejhorší je situace na Moravě a v jižních Čechách. Na Moravě zůstává půda až do hloubky 1 metru téměř vyschlá. Současné sucho se podle odborníků svou intenzitou začíná blížit extrémnímu roku 2018. Výraznější zlepšení se zatím nečeká, předpověď na další dny slibuje jen minimum srážek. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Pyrotechnici našli v budoucí trase D55 mezi Napajedli a Babicemi torzo granátu. Minometná střela tam zůstala z konce druhé světové války, kdy se v oblasti bojovalo. Pyrotechnický průzkum v trase dálnice už běží pár týdnů. Kontroluje se plocha o velikosti asi stovky fotbalových hřišť. Pak si místo převezmou archeologové. Po dálnici z Napajedel do Babic bychom se měli projet zhruba za 4 roky. Ranní teploty se na východě Moravy drží poblíž 12 stupňů. Odpoledne naměříme 28 až 31. A k tomu bude slunečno. Tropy nás čekají i zítra. K večeru ale dorazí studená fronta a přehánky.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Ahoj, hezké ráno.
4: Krásný úterý vám všem. Snídaně šampionů. Je to tady už v 7.10, pozor na to, zazvoní v éteru náš soutěžní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval na webu Hitrádia, vydělá 5 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní.
3: Máme pro vás Masaryka, tak pokud jste registrovaní v této soutěži, nechoďte daleko od rádia, teď hity Imagine Dragons, hezké ráno.
2: Hitra.

0: Posloucháte Hit Radio, Kateřina Marie Tichá, Plamen v 7.09.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Včera to vypuklo a dneska pokračujeme. Takový škatulata, hejbejte se po celé České republice. Někde teďka stojí naše hlídka, kterou když uvidíte, pozdravíte, otevřete dveře, tak získáte 5000 korun v hotovosti.
0: No a přímo na tom záhadném místě máme kolegu Michala Pistolase. Mišo, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
3: Krásné ráno. Tak já to trošičku otajím, jo? V naší ulici už vysvětlo sluníčko, je krásně.
0: Já už jsem se řekl, že, já už jsem se bál, že řekneš, že jste v... No, to nemůžem říct.
3: Ne.
2: Tak dobrý.
3: Není to úplně odpalá ulice, jo? Proudí tady pejskaři, děti chodí na zastávku, která je kousíček odtud, autobusová, to je první nápověda, všichni se na mě dívají, proč mám v ruce 5000.
2: My připomínáme pro naše soutěžící, kteří se registrovali, že nebudeme zvonit na vaše dveře, ale uslyšíte soutěžní zvonek v éteru a pak do 30 sekund musíte zareagovat nějakým způsobem, dorazit za Míšou, jo?
3: Dobře, a mám ještě tu poslední nápovědu. Teď to hodně zúžím. Ta naše ulice je jednosměrná.
0: Hezký. Ale tam stojí taky hitradiovský auto, že jo?
3: Jo. Tím jsme to propálili, tak. A proto se tady splétají cupy.
0: Tak jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Radia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže... Pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak ukazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Bohužel dneska teda nikdo nic, což ale přinese štěstí případnému zítřejšímu výherci, protože se přidá 1000 a zítra někdo může vyhrát 6000.
0: No tak, ano?
3: Mám na vás ještě dotaz.
0: Ano.
3: Mám v ruce těch 5 tátů, můžu si dát nejdražší kafe ever?
0: Hele, Míšo, běž na zmrzku, klidně. Tak Michale, my ti moc děkujeme, že jsi vyrazil do terénu a určitě se ještě během naší soutěže, kdo pak to zvoní, uslyšíme. Tak krásný ráno a děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.
3: Taky ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak zítra. Dneska nic, no.
0: Tak dneska nic a zítra teda přehazujeme 1000 a zítra můžete vyhrát 6000 korun, tak buďte v 70 připravení, protože můžeme zazvonit a můžeme být právě i u vás.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Hity, Hit Radio a vy dobré ráno v 7.19. Možná drzá otázka, ale zajímalo by nás, jste slušně vychovaní? Teď nemyslíme podle etikety špačka, ale podle etikety, která se přestěhovala do mobilu. Po internetu totiž kolujou tři zásadní pravidla online etikety, a to, když někomu voláme, tak bychom měli správně nechat tutnout telefon maximálně čtyřikrát. Pětkrát a víc už je obtěžování. Psát velkými písmeny, to je pasivní agrese.
1: To souhlasím.
0: Jasně. A označit kamoše na nepovedený fotce, to už je čistá zrada. Jo, tak co si o tom myslíte?
1: O tom posledním bodě si myslím samý dobrý věci, protože opravdu i já, když přidávám s někým fotku, tak se snažím, aby tam i tomu jinému člověku to tam jako slušelo, víš?
0: Fakt?
1: No opravdu.
2: To někdo dělá, jo.
0: Já se vždycky koukám na sebe, no.
1: Jo,
0: tak jak to bylo, jak na tom sluší to ostatním, to je jedno, ne?
1: No ne, tak pak chodili reklamace, že jo, v minulosti, když to člověk nedělal, takže teďka opravdu koukám, když jsou skupinové fotky, koukám na všechny, jo, dobrý, tak tahle ta je nějaká divná, tenhle má zavřený oči a fakt se snažím vybírat.
0: A na to je super funkce, že ty nemůžeš označit někoho, kdo to má zakázaný, třeba na Facebooku.
1: To jo, to je fakt.
0: To je fakt, to funguje. No ale co, dobrý, fotky fajn, jo, ale to psaní tím kapslokem, jo. Ty velký písmena, jo. Někdy třeba máma napíše, nevím, SMSku s kapslokem, jo, teda to píše zásadně a pípne ti zpráva, koupila jsem květák, a je to napsaný velkým písmem. Ty, já mám pocit, že vyhlašuje třetí světovou prostě, jo.
2: To je spíš nějaká neznalost, ne, že si to tam mobilem překlikne.
0: Ne.
1: Ne, moje máma taky kapslok a vykřičníky a všechno zní jako výhruška smrti.
0: To je regulární agrese, no podívej, hele, Maroon 5, Cardi B, to taky tady je napsaný kapslokem, no. Tak to k vám letí za chvíli a přidáme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
14: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
17: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
18: Cítíte tu vůni světových chutí?
7: Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D48 mezi 42 a 41 kilometrem směrem od Frýdku Místku na Nový Jičín. Probíhají protihluková opatření, provoz je sveden do jednoho pruhu. No a na D35 na 257 kilometru směrem na Mohelnici stojí odstavené osobní auto, dejte pozor.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestezlin.cz Hit Radio Zlín.

0: půl osmé, kdy si dáváte úterní hit rádio, tohle je snídaní šampionu, taky Maroon 5 a Cardi B. Za malou chvíli rychlá pitka, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Umělá inteligence už proniká i do grilování. Nový chytrý grill dokáže sám rozpoznat vložené jídlo a automaticky nastavit správnou teplotu i délku přípravy. Navíc grilluje bez kouře, takže se hodí i do domácnosti. Afgánská popová hvězda vyrazila na evropské turné určené pouze ženám. Koncerty mají spojovat především Afgánky žijící v zahraničí a upozorňovat na jejich práva. Zpěvačka tak chce připomínat útlak žen pod vládou Talibanu. Donald Trump podpořil návrh na přejmenování Nového Mexika na Novou Ameriku. Na sociálních sítích dokonce sdílel animaci, ve které mění název na silniční ceduli. Guvernérka státu nápad odmítla a Trump navíc nemá pravomoc stát sám přejmenovat.
2: To už je fakt blbej for, tohle ne.
0: To je trumpeta, ale tak ono už je to dávno i u nás, že jo? Jestli znáte ten lom kousek za Prahou, jak se jmenoval tehdy za starých lom Nová Kanada, tak teď je to lom Nová Amerika. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z PT Service, voucher na 5000 korun na nákup sportovní výživy a produktů na doplnění energie. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Mine. Tohle je Hit Radio v 7.33.
1: Rychlá pětka.
0: A tohle je Rychlá pětka. A dnes hrajete o voucher za 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Jestli sportujete, tak tam těch 5000 budete umět utratit raz dva, protože tam najdete proteiny, aminokyseliny, produkty pro energii i regeneraci, takže vy si tam můžete opravdu udělat zásobu jako profík.
0: No a voucher za 5000 korun může být toho, kdo zvládne odpovědět na 5 otázek a tím bude Jana od Humpolce. Dobré ráno, Jani.
3: Dobré ráno přeju.
0: Ahoj. Dobré ránečko, jaké máš ráno? Ahoj. Ještě než půjdeme soutěžit, tak se ti vstávalo?
3: No, dneska docela jo, docela dobrý.
0: Docela dobrý. A teďka ještě možnost vyhrát voucher na 5000, tak to bude ránečko. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora světa?
3: Mount Everest?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje přístroj, kterým měříme čas při závodech?
3: Topky?
1: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká hymna?
3: Kde domov můj?
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má obdélník?
3: 4.
0: Mm-hmm. Jo.
2: A poslední pátá otázka. Jak se jmenuje bílá část vajíčka?
3: Bílek.
0: No jasně. Ale s prstem v nose.
2: Je to tvoje.
0: Mně připadalo, Janí, ty se s těm otázkám smála trošku, že jo? Měli jsme trošku přitvrdit, ne?
3: Ne, já jsem se smála v sobě, jak odpovídám.
2: Ale dobře si odpověděla, 5krát.
0: Takže, Janí, vyhráváš voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Můžeš si tam koupit proteiny, aminokyseliny.
3: Ježiš, tak to je skvělý.
0: Produkty na energii, regeneraci, prostě všechno, ať tě je lépe.
3: Já moc krát děkuju.
0: Není zač, tak my zdravíme
3: k
0: Humpolci, pozdravuji Hliníka a zase někde na Hit Radio. Ahoj.
3: Určitě. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: Gotta be somebody, tohle jsou Nickelback a tohle je úterní Hitrádio. Chvíli po půl osmé posloucháte Snídaní šampionů a tady ve studiu se rozhořela taková vášnivá debata. My tady jsme totiž ve čtyřech, jo, dva chlapy, dvě holky. Jednu holku slyšíte, to je Jasmin, a pak tady je druhá holka, to je Sabina, ta tady točí videa. A holky se začaly mezi sebou bavit o nějakým, nebo nějakým, jako vzáme to, jo, ale Love Island. A my s Davidem vlastně,
1: já nevím,
0: že to začalo.
1: Úplně vypnuli uši v tu
0: chvíli. Jasmin, pověs nám teda, když budeš hlas i tady Saby, o čem to teda jako je, co se tam jako děje, jak to vypadá,
2: no,
1: a proč se na to koukáš?
2: Přijede na Kanáry, pět holek, pět kluků a jdou tam hledat lásku samozřejmě, jo. Ale já chci mluvit spíš o tom, že mě baví, jak to každý rok začne a vždycky ty chlapy doma říkají, no já se koukat nebudu. A to říkal včera i můj Kuba a pak tam najednou sedí vedle mě a hodnotí a říká, ale tahle, ta by se k němu hodila, jo.
0: A vždycky
2: ho to čapne. Ale jinak nicméně mě to nikdy ze začátku moc nebaví, ale vím, že postupem času mě to chytne, takže i letos si dávám na čas. Holky jsou teda nádherný, kluci jsou opravdu kluci, takže mě to nenadchlo, já jsem čekala, až tam přijde nějaký prostě chlapák, což na konci přišel a v ten moment můj Kuba, on viděl, jak já otevřela pusu a on, můžeš tu pusu zavřít, prosím tě, a říká, hele, nekoukej na to, ty pak budeš mít nerealistický očekávání. A v ten moment mu došlo, co řek, a říká, já zas budu v rádiu, viď, ty to řekneš. Říkám, to si piš. Takže pochopil, že tam jsou spíš jako vysekaný muži, já říkám, že ty to máš i v normálním životě.
0: Či nás teda tady s Davidem zajímá, jestli můžu mluvit i za tebe, Davide, nás teda zajímá, jsou tam hezký kluci, jo?
2: No, mně se nelíbili, přišel jeden hezký, ano, ale jinak jsou to takový hodně mladý kluci, 21 let třeba, a některý jsou hezký, než otevřou pusu a tak.
0: Tak co, Davide, přesvědčilo tě to?
1: Vůbec.
2: Ale
1: já jsem
2: ženy.
1: Vlastně celou dobu vůbec neposlouchal. Jako vůbec to jde úplně mimo mě, tenhle pořad.
2: Ale ženy jsou hezký. Opravdu, jako na to se podívejte, ty holky jsou nádherné.
0: A já si prostě fakt myslím, že to je rozdělení ten národ tak jako na polovinu, že ženy na to koukají a žena s chlapy, já vůbec jako nevím, no.
2: Já znám hodně chlapů, co na to kouká, fakt? A ještě víc chlapů, co to nepřizná, přesně.
0: Davide, že ty na to koukáš.
1: To ještě pořád řešíte tenhle problém.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
3: Hit Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na trase z Rožnova pod Radhuštěm na Příbor na kruhovém objezdu. U Kopřivnice se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a na Zlínsku v úseku mezi Mysločovicemi a Sazovicemi na silnici třetí třídy probíhají práce na vozovce. Provoz je řízen Kyvadlově.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí

0: Rup a Líc. Tohle je Sebastián 7:53 a tohle je taky úterní Hitrádio snídaně šampionů. Muž podezříval manželku z nevěry. A tak na dálku zapnul kameru na jejich robotickém vysavači a šmíroval ji přímo v ložnici.
1: Chytré,
0: doslova. Nevěru teda sice odhalil, ale když to pak na tu svoji ženu vybalil, tak ta ho poslala k soudu a ten ho zase poslal na 5 měsíců do báně za nelegální sledování.
2: Za špízování, no dobře mu tak.
0: Za špízování. Já se říkám, když si představím, kdyby se to dělo třeba u nás doma, jo, tak u nás by to bylo v pohodě, protože on ten vysavač by do té ložnice přes práh ani nedojel, on by se zasek. To asi známe všichni. Ale říkám si, co je podle vás jako větší ponížení, jo? Zjistit jako nevěru, anebo pak sedět v base, když se tě ptá, spolusedící, spolubydlící, jako za co seš, a ty řekneš, no ale vysavač, a to je asi jedno, to spíš mi řekni ty, za co sedíš, kamaráde.
1: Oboje nic moc, no.
0: Oboje nic moc. Jo, takže ho napráší vlastně vysavač. No takže sečteno, potrženo, hat-trick. Hele, byt vysátej, manžel ne, a milenec, ten má pre.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
5: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda zatím nebude zastropovávat marže prodejců pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše jsou marže čerpacích stanic nízké a problém je hlavně u rafinérií. Ty podle něj kvůli nedostatečné kapacitě vydělávají na drahých pohonných hmotách příliš mnoho. Babiš proto chce situaci řešit na evropské úrovni. Evropu čeká tento týden prudký teplotní zlom. Mimořádně teplé počasí ukončí výrazná studená fronta postupující od západu. Během pouhého jednoho až dvou dnů mohou teploty klesnout až o 15 stupňů. Počasí se tak vrátí k hodnotám, které jsou běžné pro první polovinu září. Rusko by do roku 2040 mohlo ovládat více než třetinu světové těžby uranu. Podle britských odborníků by tím výrazně vzrostla závislost západních zemí na Moskvě. Uran je přitom klíčovou surovinou pro výrobu paliva do jaderných elektráren. Západ se snaží svou závislost na ruských surovinách omezovat už od začátku války na Ukrajině. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Zlín je o krok blíž rekonstrukci velkého kina. Radní už vybrali firmu, která má mít modernizaci na starosti. Posvětit to ale ještě musí zastupitelé. Vybraná společnost bude taky stavět podzemní parkoviště a zajistí jeho provoz. Z velkého kina bude po obnově multifunkční centrum se dvěma sály. K promítání filmů už ale primárně určené nebude. Kdy přesně přestavba začne, zatím není jasné. Nicméně se znovu otevřením kina se počítá do 3 let. Na východě Moravy nás čeká teplý a slunečný den. Po většinu času má být skoro jasno a odpolední maxima se dostanou na 27 až 31 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně

0: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
2: Jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Taky tady máme Dejva, dobré ránko.
0: Krásný úterý všem. Snídaně
4: šampionů. Dobré ráno.
0: Na ty dobrý věci se čeká, viď Dejva.
3: Přesně, borec na konec. Tak... Už dobrý, už nemusíš, to může vypnout ten mikrofon. Tak ještě hodinu s vámi snídaně šampionů, jsme rádi, že vy tady jste s námi. Další muzika nachystaná za 100 let, taky The Weeknd tím začínáme, tak hezký ráno. Hit Radio Zlín.

0: za stolem. Tohle je Hit Radio 8.09. Hezké ráno.
1: Máme tady další slavnou blondýnu, která přišla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy. Tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo?
0: On prostě potřeboval asi pro svý kámoše, který prodávají barvy na vlasy, tak potřebuje, aby si vydělali, tak možná to je ten důvod.
2: Počkat, ta blond nebyla přírodní, jo?
1: Ale vypadá jak hvězda teleshoppingu ze 70, musím říct.
0: To je pravda, to je pravda, no, ale vlastně tak jako dobrý, no, tak už má nějaký leta, tak my chlapi taky se snažíme to asi zamaskovat, ty šediny ne, asi, Davide, víš, o čem mluvím, asi to přijde, ne, brzo.
2: Já právě zatím moc ne.
0: No, ty jsi v pohodě, no, tak já moc ne, no, jak se říká, když vytrhneš jeden šedivý vlas, takže mu přijdou kolik, 3 na funus, tak u mě to nebyly 3, u mě to bylo teda mnohonásobně víc, jako lidi, co dorazili, takže ty šedivý vlasy už tam jsou, ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
1: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů, a teď se nechci nikoho dotknout, ale je to můj názor, že vlastně a i u žen, pak u starších, mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny, jo, když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici, když jsme prostě normální.
2: Souhlas.
0: Davide, kdyby jsi...
2: Výjimečně s Jasmin souhlasil.
0: Dobře, tak si představ, že kdyby začal třeba od zítra masivně šedivět, to, tak nechal bys tomu volný průběh jako George Clooney, anebo bys šel na přeliv?
2: Jako
0: a jakou bys zvolil barvu? Jakou bys zvolil barvu teda?
2: Já bych zůstal na Clooneyho.
0: Fakt?
1: No, a to je ono. A Michal právě se mnou hádal, že ten jako, ten by se hnedka obarvil, ale když to je naopak možný, když já nemám ráda, když chlap se o sebe stará víc jak já, jo. Když se moc upravuje, kouká do zrcadla, teď si budu barvit hlavičku, co to je?
0: A přijdu ti možnej?
1: Ne.
0: No tak vidíš, tak tady máš odpověď, ne?
2: Říkal je spíš skupina Trump. Trumpovec.
0: Přesně.
1: Ale tak nám dejte vědět, jak to máte s barvením vlasů
0: make,
1: vy vlastně.
0: Make vlasy color again.
1: 777-937-777, co vy a barvení vlasů u mužů?
0: Pošlete nám to jako hlasovku nebo jako zprávu. Teď David Guetta, tedy svým Stones and I.

0: Shepherd Geronimo. 8 hodin 18 minut, tohle je Hit Radio. Dobré ránko.
1: Donald Trump se přebarvil, blond vyměnil za brunet a my jsme se tady dostali ve studiu k vášnivý debatě o barvení vlasů u mužů.
0: A já jsem říkal, že rozhodně jsem proto, aby zůstaly ty barvy, ty vlasy prostě jako George Clooney, já jsem neříkal.
1: Jo, určitě. Ne, ve studiu je to 2-1 s tím, že já a David jsme v týmu přirozenost.
2: Jsme normální.
0: Já jsem taky v týmu přirozenost.
1: Tak a, ty se bojíš té zprávy, co tam je napsaná.
0: Ne, dokaž mi to, že jsem to.
1: A Michal právě se mnou hádal, že ten jako ten by se hnedka obarvil, ale víš, to je na.
0: Hele, tohle neplatí, jo, a tady tu hru nehraju.
1: On se bojí asi zprávy, která tady zní třeba od Ireny. Ahoj lidičky, tak chlap, který si barví vlasy, má zřejmě hodně nízké sebevědomí, chudák. Jsem žena a stárnu s grácí, dokonce mi bílé vlasy schvalují i jiní lidé. Hmm. Tak toho se zbál, viď?
0: Toho jsem se bál.
1: Tak pojď na další teda.
0: Taky píše Pavel. Čus, šedivím už od 25 let, je mi 45 a přesně, co je na tom? Volný průběh, žádný barvení.
1: Evča píše, šedivý zralý chlap je sexy. A já souhlasím, já znám taky kámoše, který od 25 let zešedivěl a já si ho nedokážu představit jinak. Prostě těm chlapům to, vy jste strašný šmejdi, vám to prostě sluší. Fakt.
2: Jsi hodná.
0: Píše Romča. Ty jo, barvení u chlapa rozhodně ne. Mladá ucha, když blbnou, tak OK, ale starší a vyzrálý chlapi ne. Spíš to má šmrnc ty šediny. Pěkný sestřih, v závorce, pokud to není koleno, v tu chvíli radši úplně dohola, než přihazovačku.
2: Koleno.
1: CDčko, Ota píše čau, já to řešit nemusím, protože jsem plešatý, no jo.
0: Měním názor.
1: Měníš, jo?
0: Měním názor.
1: Tak to jsme rádi, že jsme se dočkali, páče. Jako já osobně s Michalem tuhle debatu jsem vedla už párkrát a tak konečně.
0: Já to změnil ne díky tobě, ale díky našim posluchačům.
1: No jo, ale ten cíl je společný. Dále, tyhle, díky
0: já
1: lidi.
0: Já se na to těším, až budu šedá večetivý normálně. Nemůže to být třeba hnedka zítra?
2: Ale že by se nechal přebarvit na šedivo, to by taky bylo.
0: Ne, ale já musím říct jednu věc, Davida, já se s tebou už o ničem nikde nesázím. Že bych třeba jako přišel zítra jako šedivej, tak to rozhodně ne. Lost Frequencies, The Feeling, za malou chvíli taky aktuální doprava.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na trase Uherský Brod Starý Hrozenkov u Bystřice pod Lopeníkem probíhá oprava povrchu vozovky, provoz je na místě řízen kyvadlově. No a na dálnici D48 na 60. kilometru směrem od Českého Těšína na Frýdek stojí porouchané osobní auto.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vest Zlín.cz.

0: Abrakadabra, tohle Lady Gaga, Hit Radio, 8:59 a Davidu Franí update.
1: Ranní update.
2: Legendární kapela Kiss nahrála novou píseň. Skupina sice v roce 2023 ukončila koncertní kariéru, dalších aktivit se ale nevzdává. Nová skladba by se mohla objevit i v připravované show. Hokejová Tip Sport Extraliga má nového hlavního partnera, stal se jim výrobce energetických nápojů Red Bull, který se zapojí do projektů se všemi 14 kluby. Spolupráce se promítne také do dění na stadionech, televizních přenosů a digitálního obsahu. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal.
3: Mě tyhle příběhy hrozně baví. Moje mamka, zdravím, takhle nezapomněla mě, ale psa u obchodu, protože on se posadil za takovou tu slevovou černou obrovskou áčkovou ceduli, tu střížku. A vždycky, když jí viděl odcházet, tak on byl tak poslušný, že jako nešel za ní. On prostě byl vychovaný, že má sedět. Tak seděl a všimla si toho až doma vždycky.
2: Já si představuju, jak ten chlap odjíždí z té benzínové pumpy a říká si, tak klíčky mám, peněženku mám, mobil mám, dobrý, můžeme vyrazit.
0: Tak tomu mám teda úplně jiný pohled teda, jakožto otec, tak když z vlastní zkušenosti vím, v co se může proměnit cesta s dítětem, tak se ptám, byl to vlastně omyl?

0: Ego, Robert Burian. Tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Posloucháte Snídaní šampionů v 8.40 a dneska jsme vzvonili a neklaplo to.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7 hodin a 10 minut nikdo nevyhrál, takže zítra přidáváme 1000 korun a to znamená, že kdo jste se ještě neregistroval do naší soutěže Dopak to zvoní a chtěli byste vyhrát tyhle peníze, tak udělejte tak na webu hitradia.cz.
2: Registrujte se, potom čekejte v 7.10 každý pracovní den na náš soutěžní zvonek, který zazní v éteru. Máte potom 30 sekund na to, abyste reagovali na naší hlídku, která vám v případě toho, že jste se registrovali, může stát u dveří. A připomínáme, že máte jenom 30 sekund, jo?
0: Pojďme se vrátit k tomu, jak to vypadalo dneska, i když to bylo bez výhry. Jdeme na to, zvoníme teď! 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Rádia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Tak to úplně nevyšlo, bohužel tentokrát, ale nedá se svítit. Ježiš,
0: parami.
2: Zítra...
0: Já tě neslyším.
2: Ty mě neslyšíš? Tak se pročistit
0: ouška. To se tady celý nějak pošašilo. A, už to funguje. My se to tady celý nějak pošašilo, omlouvám se, tak už se slyšíme. Takže, nevím, co jsi mi říkala.
2: Zítra přidáváme 1000 korun, to znamená, že zítřejší výherce může vyhrát 6000 korun.
0: 6000 korun. Tak utíkejte na web hitradia.cz a zítra v 7.10 pokračování.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Kyně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 000.

0: Pionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte úterní snídeň šampionu na Hit Radio. Krásné ráno. Otázka, opravovali jste někdy něco gafou? Co ty, Jasmin?
1: Rozhodně.
0: Opraví všechno, to víme. Prasklý nárazník, ale taky i hysterického pasažéra v letadle. Možná jste o tomhle příběhu slyšeli. Borec na letu z Dallasu do New Jersey se choval tak agresivně, že posádka vytáhla stříbrnou gafu a přilepili ho k sedadlu. Což mi přijde teda jako velký úlet. On je teda stihnul ještě pokousat, až takhle agresivní byl, ale říkám si, to, že ho teda přilepili tou gafou, že to je určitě pořád dost ličtější, než kdyby ho třeba vyhodili za letu.
1: Ne, počkej, jako mě to přijde jak z nějakého animáku nebo blbý komedie a nechápu, že se to fakt stalo. Představuju si tu situaci, jo, jako Franto už zase prostě dones gafu na B12, přilepíme ho.
0: Ale pak to musela být slušná depilace, když to z něj sundávali.
1: Ježiš,
0: protože
1: no.
0: Ono existuje video z toho, jak tam sedí připoutaný, ale mě by zajímalo pak to video, co se dělo potom, jako když to z něj jako sundávali dolů.
1: Ale představ si, že jsi ten, co tam jako letí a vidíš, jak tam někde někoho oblepujou gafou, co to je?
0: No,
1: co to je?
0: A nebo si představ, jak máš před letem ty instrukce, jo? Jak tam jsou letušky a kde najdete vestu, únikový východy a odkud na tebe vypadne kyslíková maska. A v kapse protějšího sedadla najdete taky gafu. Přejeme příjemný let.

0: můžeš kdekoliv přes radia.cz.
1: Tak se těšíme zítra.
2: Mějte se krásně a v 6 zase tady. Ahoj.
1: Ahoj, hezký úterý.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, světelná signalizace mimo provoz je a číhá na vás Zlín Příluky. Je tam plánovaná odstávka. Dále odklízecí práce, nebezpečí, je tam nafta na vozovce, to je na drahách ve Zlíně. Dále Zlín Otrokovice, pevné nervy, počítejte s omezením, se zdržením, čistí se tam uliční v pustě. Dále u zádveřic Raková na Zlínsku se došetřuje nehoda nákladního s osobním vozidlem. Naopak srážka osobáku se zvěří, tam na tom samém místě, kousek dál u zádveřic Rakové, nehoda už je odstraněna, takže tam by to mělo být průjezdné. To je odpověď na otázku posluchače Petra, který nám psal do WhatsAppu na 601 13 13 05. Dále u Poteče na Zlínsku, provizorní světelná signalizace, práce na silnici, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, opravuje se tam vozovka na mostech. Ode mě vše, pokud vám dělám parťáka za volantem, jsem tomu moc ráda, dávejte na sebe pozor, ve zdraví dojeďte do cíle svých cest, no a samozřejmě vaše informace, jsem jedno velké ucho, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hrdost a síla Beranů začíná v Hledišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
8: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Minimální mzda od ledna vzroste o 2,5 tisíce korun. Nově tak bude dělat bezmála 25 tisíc, což by mělo odpovídat téměř 45% průměrné mzdy. V roce 2028 by to pak mělo být už skoro 640% průměrného výdělku, tedy skoro 27 tisíc korun. V Ostravě Kunčičkách bude nová školka. Zázemí najde v někdejším učitelském domě ve Škrobálkově ulici, který právě teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí za skoro 50 milionů korun. Díky ní se zároveň navýší kapacita školní družiny a vzniknou i nové prostory pro volnočasové aktivity dětí. Příjemné letní teploty v polovině týdne ukončí výrazné ochlazení. Na naše území dorazí už zítra studená fronta s přehánkami a bouřkami. V dalších dnech se pak budou denní maxima pohybovat už jen nejvýš kolem 18 stupňů. Víkend meteorologové čekají také chladnější, ale bez srážek. České basketbalistky se na světovém šampionátu v Německu rozloučily další porážkou. S obhájkyněmi zlata Američankami Češky padly 64-105. Na turnaj tak obsadili předposlední až 15. místo.
2: A jdeme na počasí, z Kroměříže a z Valašského Meziříčí hlásíte 13 stupňů, 12 je ve Zlíně a ve Vsetíně 11 stupňů. Jak už jste mohli slyšet ve zprávách, dnes nás čeká opravdu krásný den, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů.
0: Hit Radio Zlín.
2: Možná jste dneska ráno vstávali s povzdechem, ach jo, z do práce. No jo, kačky jsou potřeba, ale co kdybyste si teď s námi ještě na chvilku povolili kravatu, sundali pracovní tempo a prostě se jen tak poválili, protože Hit Radio Zlín vozí radost, vozí peníze. A už v 7.10 může zazvonit zítra právě u vašich dveří. Kdo pak to zvoní? No prašulky. Víc za chvilku. Jste s Mončou.

Takový nádherně rozvrkočený hit Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care, 13 minut po deváté. V kalendáři máme úterní den s datem 8. září a od 12. září, což je od této soboty, si klidně nastavte budík o něco dřív. Ten důvod totiž bude stát za to. Nad Českem se může objevit opravdu zajímavý světelný kužel, má takový zvláštní název, zvířetníkové světlo. Zní to krkolomně, ale pohled to bude fakt kouzelný. Nejlépe ho uvidíme brzy ráno, ideálně někde, kde nás nebudou rušit světla města. A právě v těchto dnech budou podmínky docela příznivé, protože měsíc nebude ranní oblohu tolik osvětlovat. Takže jestli máte rádi krásné pohledy na oblohu, stojí si za to přivstat, udělejte si tečku, sobota 12. září. No a my si teď dáme další úžasný hit, No Name, nie alebo ano, tak buďte s námi, jsme vaše Hit Radio Zlín.

0: Její hit Hello pokořil hranici 1 miliardy zhlédnutí na YouTube za pouhých 87 dní. To je božská Adele na vlnách Hit Rádia Zlín. A právě teď v 9.25 mám pro vás malou ochutnávku toho, co nás čeká právě dnes. Úterý se v odpolední show rozjíždí naše special rubrika Beran v éteru. A tentokrát za námi do studia dorazí někdo přímo z hokejového světa. Kdo to bude? Tak to si zatím nechám jako malé překvapení, ale jedno je jisté. Bude se povídat, bude se smát a samozřejmě přijde řeč i na hokej. Tak si nás i dnes v úterní odpoledne na naší show, protože Beran v éteru, laďte nás a bude stát za to. Pája se Šárkou se rozhodně na vás těší.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchy.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

vstávali s povzdechem, ach jo, zase do práce, zase prostě ty peníze lovit na ty nežravé účtenky a trvalé příkazy, no kačky jsou potřeba, co si budem. A zkuste se s námi ale, přátelé, poválet a do práce chvilku třeba nemuset. Představte si, že vám ráno zazvoní u dveří náš úžasný, sympatický tým. Otevřete dveře, Hit Radio Zlín, i s penězi. Přesně o tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní. My vám velmi rádi vozíme radost, vozíme prašulky a pozor, každý pracovní den už v 7:10 můžeme být právě u vás. Vám se stačí zaregistrovat, v 7:10 napsat to místo, kde budete, a my tam za vámi dojedem. A pak začíná závod s časem. Máte totiž jen 30 vteřin na otevření dveří. A kdo za nimi najde naši hlídku, ten vyhrává. A pozor, nikdy předem nevíte, kam vyrazíme. Může to být váš dům, byt nebo klidně i do práce. A jestli dveře otevře tchyně, nám to vůbec nevadí, hlavně když se otevřou včas. Takže pokud ještě nejste registrovaní, zaregistrujte se na Hit Radio Zlín, budík na 7:10 a možná právě u vašich dveří zazvoní peníze. Teď hrajeme o rozjezdovou částku 6 000 korun.

0: Teploty stoupají, léto ještě krásně doznívá. Užívejte, užívejte, čeká nás totiž pořádný teplotní skok, přímo se šup. Ještě chvíli léto, konkrétně dnes, sluníčko a teploty přes 30, no a během pár dnů může být o 10 až 15 stupňů méně. Takže pomalu vytáhnout mikčiny, připravit se, podzim se hlásí o slovo, teplý ponágle, ale já si myslím, že i přesto všechno bude podzim opravdu nádherný. Za chviličku Lady Gaga, Abracadabra nebo Hubert Stank, hrajeme hity.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. Zlinaero.eu.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
1: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Izomat stavebniny.
17: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
18: Stačí si vybrat.
17: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
18: Izomat.cz.
19: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
19: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: svobody ve Slušovicích na Zlínsku se šetří nehoda osobního vozidla s cyklistou. Světelná signalizace mimo provoz díky plánované odstávce na vás číhá ve Zlíně, u Příluku, v ulici Březnická ve Zlíně kvůli hokeji se předpokládá také zvýšené omezení, takže pokud náhodou tudy se budete chystat jet, tak s tím prosím počítejte, jinak samozřejmě pokud vás mám na cestách a víte víc, máte nějaké aktuální informace, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
7: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Podvodníci zkouší další trik. Tentokrát se vydávají za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení. Lidem slibují doplatek anebo zvýšení penze. Cílem je získat přístup k jejich internetovému bankovnictví. Víc říká mluvčí sociálky Jakub Bejček.
11: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
10: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku. Obří 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami se dnes zakousl do zbylé části vyhořelé budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Bourání by mělo být hotové do konce tohoto týdne. Majitel objektu chtěl původně alespoň část budovy zachovat, nicméně statici to z bezpečnostních důvodů zakázali. Policie dnes ráno evakuovala nemocnici v Kadani na Chomutovsku. Anonym tam e-mailem oznámil uložení bomby. Špitál museli opustit zaměstnanci a dokonce i někteří pacienti, kteří byli hospitalizováni. Na místě je pyrotechnik a kinolog sepsem, který je cvičený na vyhledávání výbušnin. Po volném pondělku dnes vstoupí do závěrečného třetího týdne cyklistická Vuelta. 16. etapa dlouhá kolem 180 kilometrů dá šanci bojovat o vítězství spurterům v hromadném dojezdu. V červeném trikotu lídra jede domácí Španěl Enric Mas. Českému cyklistovi Janu Hirtovi patří 19. pozice.
0: Dnes nás čeká u nás ve Zlínském kraji nádherný slunečný den s teplotami do 31.
8: Hit Radio Zlín.
0: 10:02, máme tu rozjetý úterní den s datem 8. září. Já jsem Monča a na úvod Avicii hrajeme hity.

수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

v práci, ale doufám, že jste si našli takovou, která vás naplňuje a baví, že máte i fajn kolektiv. No a teď se pojďme trošičku zaměřit na čas. Já mám někdy pocit, že tu zprávu bude se zase posouvat čas, prostě slýcháváme strašně často, že se zase řeší zrušení, střídání času, zase se prostě o tom vehementně mluví, zase se něco slibuje a my pořád posouváme ručičky tam a zpátky. Už to pravda trošičku připomíná ten film Na hromnice o den více, kdy hlavní hrdina každé ráno se probudí a prožívá pořád ten samý den dokola. A přesně tak nějak to máme my se střídáním letního zimního času. Protože schválně, o jeho zrušení se v Evropě mluví už od roku 2018. Tehdy se lidé dokonce ptali, že 84% ze všech lidí, kteří hlasovali, řeklo ano, chceme ho zrušit. No a jsme o 8 let dál a hádejte co, zase se zabýváme. I náš dokonce český kabinet znova řeší, co s tím časem. Takže jestli máte pocit, že se vám to celé nějak opakuje, možná jste jen právě vstoupili do dalšího dílu Na hromnice o den více. No a mě by zajímalo, jaký máte názor na posouvání času. Ano či ne? Klidně mi písněte. 601 13 13 05, to je číslo k nám do studia.

0: 10.22. Víte, co řeší náš český kabinet? Ne, že by jako nemohl kvůli tomu spát, ale na programu dne je zase čas. Posouvání času. Letní, zimní, zrušit, či jo ne. No a já si myslím, či jo. Zajímá mě váš názor, WhatsApp 611 13 13 05, píše Pepa. Za mě ne. Já chci čas, který mi nikdo dvakrát ročně nebere a pak mi ho zase slavnostně vrací. Pepi, díky moc. Luboš píše, Moni, mně je to jedno, já jsem rád, když ráno vůbec poznám, kde je nahoře a kde dole. Zdravíme ze Vsetína. Taky díky moc, mávám. Mirka píše, zrušit. Jednou jsem konečně naučila děti chodit spát a pak mi někdo posune hodiny. To už je osobní útok. Další váš názor, já jsem pro... Letní čas, večer je světlo, dá se grilovat a člověk má pocit, že ještě není tak pozdě. A ještě poslední jedna za všechny, jednoznačně zimní, aspoň mám oficiální důvod být v 7 večer v pyžamu. Luboš. Luby, vidíte, že i vy, jeden A, druhý hot, třetí čehý, uvidíme, jak to dopadne, takže jsme si to dneska zase pěkně řekli, někdo chce letní čas, někdo zimní a někdo by nejradšeji zrušil hlavně to ranní vstávání, že jo. Každopádně, ať už jste pro nebo proti, jedno je jisté, hodiny se zatím posouvat nepřestaly a nepřestanou, takže si ještě dvakrát do roka užijeme tu krásnou otázku, prosím tě, kolik je vlastně hodin?
1: Zlín a hokej, to patří k sobě. A proto budou mít zlínští berani svoje místo taky v našem vysílání. Už v úterý vám přineseme to nejlepší ze zlínského hokeje.

0: Polední show Hit Rádia Zlín.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
11: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
0: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Těžká pohodička, Niko Santos v 10.33 a hurá do zoo. Pokud máte rádi naši krásnou zoo, tak tady je jeden docela příjemný důvod, proč si udělat podzimní výlet. A třeba do Zlína, anebo právě přímo tam, do zoo, pokud jste ze Zlína. Každý pátek v září a říjnu totiž ve zoo Zlín zaplatíte za vstup jen 100 a úplně všichni. Děti, dospělí i seniori. Podzim má navíc v zoo něco do sebe, protože samozřejmě méně lidí, příjemnější počasí a zvířata často mnohem víc užívají. Takže si můžete v klidu projít třeba karibuny, mrknout na slony, lvy, jaguáry nebo si pohladit rejnoky. No a kdyby vám potom všem vyhládlo, nově můžete vyzkoušet i indické bistro Bagha. Takže, jestli jste dlouho říkali si, musíme někdy do zoo, co je tam nového, tak možná právě teď nastal ten správný pátek. Za 100 na osobu je to docela příjemný podzimní plán. No ne?

0: vítej, buďte hlavně šťastní, zdraví. A jen ať víte, tak s vámi bok po boku dnes slaví neuvěřitelná Pink své narozeniny. A sice 47. A přátelé, to, co ona předvádí na koncertech, dokazuje, že věk je jenom číslo. Nevěříte? Věřte. Mrkněte na Facebook Hit Rádia Zlín.
1: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk.zlín.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Happy birthday.

0: Babička pochází z Libanonu, maminka z Kolumbie, takže tady se vysvětluje ten její úžasný sexy tanec břišních tanců, má 8 sourozenců, no a jméno Shakira pochází z arabštiny, znamená vděčná a dostala ho po své babičce. 10.57 aktuální čas, ladí vás Hit Radio Zlín a za chviličku potěšíme všechny fotbalisty. Dneškem startuje hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pojďme se podívat, co se kde děje, ať jste připraveni. V ulici Frištátská ve Zlíně světelná signalizace mimo provoz. V ulici Náměstí Svobody ve Slušovicích se došetřuje nehoda osobního vozidla s cyklistou. Teď aktuálně je tam kivadlový provoz s jedním jízdním pruhem. Příluky, světelná signalizace je mimo provoz, probíhá tam plánovaná odstávka, počítá se až tak do 15. hodiny. Dále na silnici ve Zlíně a v Otrokovicích, tak tam tak na přeskáčku pozor, protože se tam maká na cestách, jsou tam lidé na silnici, počítejte s omezením. No a jak se tak dívám, mělo by to být vše. A já si myslím, že to úplně stačí. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Mimořádná zpráva pro všechny.

0: více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
4: Jedenáct hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Sněmovna by dnes měla opět schvalovat změny podmínek zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. K opětovnému posouzení senátoři poslali i spornou novelu stavebního zákona. V Ostravě se otevřelo nové vědecké centrum za více než 1 miliardu. Je v areálu lékařské fakulty, kde nabídne zázemí odborníkům z oblasti biomedicíny nebo přírodních věd. Centrum má vytvořit podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu i příliv zahraničních odborníků k nám do regionu. Počet ohrožených druhů živočichů i rostlin na zemi neustále narůstá. V červeném seznamu, který sestavuje Mezinárodní svaz ochrany přírody, je aktuálně skoro 50 tisíc organismů, které jsou ohroženy vyhubením. Víc mluvčí ostravské zoologické zahrady Šárka Nováková.
5: Při jejich zachování a udržení na planetě hrají zásadní roli moderní zoologické zahrady, také botanické zahrady, které tyto druhy chovají, respektive pěstují. I v Zoo Ostrava takové druhy máme, aktuálně jich 14.
4: Patří k nim například jelen milu, hrdlička sokorská nebo endemit z Nového Zélandu, nádhernice rudá. Dneškem startuje hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. Po druhé za sebou v prestižní soutěži nechybí pražská Slávie. Na soupiskách ostatních týmů jsou pak i další čeští zástupci. Krištof Daněk a dvojice brankářů Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš. Trofej obhajuje vítěz posledních dvou ročníků Paris Saint-Germain.
6: U nás ve Zlínském kraji sluníčko a teploty do 31 stupňů, tak užívejte ještě krásné zbytky léta.
2: Hit Radio Zlín.
6: Pokud máte rádi výzvy a rádi si hrajete, buďte napřímo. No a Alan Walker, Linkin Park nebo Slza. Jsem Monča.

Duo Slza, Lhůta záruční, 11.11 na vlnách Hit Rádia Zlín. Tak a kdo si hraje, nezlobí. Hrajete si rádi a máte rádi výzvy, tak něco bych pro vás měla. Zkuste naši hlavou proti Zlínu. Čekají vás tři otázky, můžou být o Zlíně, o muzice, o sportu, o kultuře, i nějaký ten fóreček. No a kdyby začalo téct do bod, máme tady naši Šárku, která vás zase z vody vytáhne. Teda když se jí bude chtít. Pravidla jsou vlastně jednoduchá, tři správné odpovědi a vyhráváte. A je pravda, že vyhrává každý. Tak co, chcete si zahrát odpoledne s naší vysmátou dvojkou, s Pájou a se Šárkou? Laďte nás a vyhrávejte!

0: Krásné úterý, tak schválně, máte pocit, že dneska je seznamování jednodušší než kdy dřív? Stačí párkrát kliknout doprava a partner života je přece za rohem. No a nebo taky vůbec ne. Právě o vztazích, sexu, přitažlivosti a seznamování v době sociálních sítí a datingových aplikací mluví psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková, protože paradoxně máme dneska tolik možností a přitom se spousta lidí cítí čím dál více sama a partnera nemůžou najít. A proč někdy online chemie funguje skvěle, dokud se nepotkáte naživo? To už je docela zajímavá otázka. A propos, podle ní chtějí muži hodné holky, ale přitahují je potvory. Mrkněte na náš web Hit Rádia Zlín, více v podcastu s Bárou Divišovou.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 tisíc korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
14: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
15: tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.
18: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
19: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. jeden kousek nestačí.
17: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Aktuální čas 11.34 a schválně přiznejte se, kolik máte doma ponožek, které už nikdy v životě neuvidí svého parťáka. No, nikdy, neříkej nikdy. Jsou vždycky tak krásná setkání, když ta druhá ponožka vypadne třeba z povlečení. Jedna ponožka zmizí v pračce a druhá pak roky sedí v šuplíku a čeká, jestli se ten její konečně vrátí. No, možná je čas přestat čekat na ponožkový zázrak, protože tyhle liché ponožky ještě vůbec nemusíte vyhazovat. Můžete z nich udělat třeba prachovku, navléknout ji na ruku, vyrazit na žaluzie nebo pokojové kytky, skvěle poslouží i na leštění vod. A jestli máte doma děti, můžete z ponožky vyrobit maňáska, dáte mu oči, pusu a ráze máte nového člena rodiny a ještě pomocníka. No a pro pejsky, ponožka, tenisák, uzel a máte hračku, která možná vydrží déle než ta koupená za 3 kila. Takže až příště vytáhnete z pračky jednu ponožku a druhá nikde, nezoufejte, možná se vám právě narodil nový domácí pomocník. A nebo ten maňásek. Každopádně, hlavně ji neházejte zpátky do šuplíku k ostatním čekatelům. No a mě by zajímalo, jak to řešíte vy, solo hráčky ponožky. 601 13 13 05, těším se na vaše zážitky.

0: hlas plný emocí Luis Capaldi na vlnách Hit Rádia Zlín. Před chviličkou jsme se bavili, já jsem vám se snažila poradit i sama sobě, co dělat s lichými ponožkami a ptala jsem se, jak to řešíte vy. WhatsApp 601 13 1305 se zaplavil vašimi zprávami, já jsem za to velice vděčná, že jste si udělali čas. Ahoj Mončo, já je dávám do šuplíku k ostatním, říkám tomu čekárna, jednou se třeba všechny shledají. Peťa, Peťi, díky moc. Libor píše, dělám z nich hadříky, moje ponožky mají po kariéře v nohách druhou kariéru v domácnosti. Pán je uklízecí typ, tak to je skvělé. Já je vyhazuju rovnou, nemám doma prostor pro ponožky, který opustil partner, Lada. Ladi, díky. Nechávám je na pračce, třeba se ta druhá vrátí, už čekají třetím rokem. Moji pračku vám nepřeji vidět. Děkuji moc a Davča píše, já je páruju podle barev, když nenajdu stejnou, udělám z nouze módní trend. Ano, to je, já to taky tak řeším, protože v dnešní době, že to je vlastně jako kdyby jedno a čím jste barevnější, tím jste krásně zajímavější a vlastně dneska je všechno povolené. Takže díky moc za to a za chviličku Burlaci, kapela Kabát a taky Pitbull. Hrajeme hity.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Klikni.
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
13: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
14: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na ulici Nábřeží v Napajedlích bourala 3 osobní auta. Na místě probíhá vyšetřování. Nehoda se stala taky na Milíčovo náměstí v Kroměříži, kde zasahují složky integrovaného záchranného systému. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: KGM Corando Tor.

0: přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly bezmála 374 tisíc uchazečů o práci. Počet volných pracovních míst oproti červenci klesl na 100 tisíc a nejvíce lidí bez práce je v Ústeckém kraji, nejméně pak v Praze. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného jde o rtuť nebo arzen. Uvedl to dopoledne na tiskové konferenci.
1: V tento moment připravujeme na ze strany Ministerstva životního prostředí ve spolupráci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit. Během tohoto týdne děláme poslední dotahování, tak jak jsme dostali za úkol z úřadu vlády. Příští týden na vládě s tímto obeznámíme celou vládu a pana premiéra a následně budeme okamžitě konat.
0: Na konci měsíce začne sanace území, která potrvá až do června 2028 a vyjde na 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. No a v platnost vstoupila odvetná kanadská cla na americké výrobky ve výši 15, 25 a 50%. Vztahují se na výrobky z oceli a hliníku, stejně jako na mléčné produkty. Teď ještě pohled k nám.
2: Milovníci letadel zbystřete. V sobotu se koná v Šumperku letecký den. Show to bude opravdu velká, protože se při této příležitosti oslaví 80 let založení místního aeroklubu. Těšit se můžete na akrobatickou skupinu Follow Me, na historická letadla, vrtulníky, vzlet horkovzdušného balónu a na spoustu dalšího.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Dnes nás čeká jasná obloha. Můžeme ještě vytáhnout letní oblečení, protože teploměry ukáží okolo 31 stupňů Celsia.
3: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
4: Nádherné úterní poledne, přeju 12 hodin 2 minuty, začínají nám vaše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů z doby, kdy jste venku za domem točili obručí, skákali gumu, hráli cukrkáva limonáda čaj rum bum, pak jste se chytli horší party a učili se šulkovat lehký Petry. To asi jsme zkoušeli všichni podle vzoru. Máma jde. Nádech, pak už byl jenom velký dlouhý kašel. No jo, to je to naše dětství. To je krásný. A tak se do něj pojďme vrátit. A to například i srdcovkou s číslem 1. YouTube jenom pro vás. Hezké poledne.

0: nádherný úvod dnešních srdcovek YouTube rok 2001.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tady na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 mi přišla zpráva od Lucky, taky jsem se zasmál, píše: ahoj Jirko, tak teď si mě dostal, prej máma jde. Úplně jsem na to zapomněla, ale přesně takhle jsme to na základce zkoušeli. Potáhli jsme cigarety, někdo řekl máma jde, já si rychle nadechla a pak jsem si málem vykašlala plíce. Dodnes nejsem kuřák, díky za tuhle vzpomínku, zdraví Lucka. Tak není zač, takhle na rovinu. Téma dnešních srdcovek nebude první cigareta, jo, to určitě ne. I když to taky k našemu dospívání patří, tenkrát si vlastně jako kouřil úplně všude, že jo? I v letadle, i ve vlaku, prostě úplně všude. A taky hodně doma. A tak si říkám, to by vlastně mohla být zajímavější vzpomínka. Měli jste jako rodiče kuřáky? A kde, když tak doma kouřili? Protože můj táta tak už je nekuřák, ale bývával silný kuřák a bydleli jsme v paneláku a jediný, kde táta mohl kouřit, bylo buď na balkoně, anebo na záchodě. No teď si představte prostě normálně panelákový byt, že jo, teď ten klasický záchod, no teď my jako tam chceme jít, já tam obsazeno, že jo, táto zamčenej a tahá tam ty červený máčka, otevřený stupačky a všechno to vlastně jde ven, že jo, všechno tady do toho paneláku, tak máte taky podobnou vzpomínku? Dejte vědět. My si dáme další srdcovku. Znovu připomínám, 777-937-777 je číslo na WhatsApp. A tady je Madonna s hitem Frozen.

0: It's a loving thing a CB Milton na Hit Radio ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dáme si další srdcovku, ale ještě předtím, tak vzpomínky na vaše rodiče, jakožto silní kuřáky. Jitka píše, ahoj, tak teď si mě pobavil, u nás doma kouřila mamka jenom v kuchyni u kafe. Vybavuju si, když přišly její kamarádky, jak ta kuchyně byla celá v mlze, ale pak se to vždycky nějak vyvětralo, nepamatuju si totiž, že by to smrdělo po celém bytě. Ani v pokojíčku to nebylo cítit. Zdraví Jitka. Čau, můj táta byl taky silný kuřák, ale mamka to nesnášela a tak mohlo jenom na balkóně. Kolikrát jsme se smáli, jak ráno stojí v mrazu jenom ve slipech a v županu, klepe kosu, ale hlavně, aby si dal čouda. Jo, to je asi taková klasika. Tom tady píše, hele, sklep, balkón, auto, taková klasika, okna na Filíci žlutý, takže super sluneční clona, dneska už všichni nekuřáci. Eva, dobrý den, oba moji rodiče kouřili a přesně na záchodě, na balkóně a občas taky na chodbě, sousedi byli fakt nadšení. Naše kouřili taky v autě, což nám jako dětem dělalo dost špatně od žaludku. Chodila se jim kupovat po kartonech červený a modrý startky a že mi bylo teprve 6, nezájem. Inu, tenkrát to byla taková doba. Krutá doba. Aspoň mě tahle zkušenost drží už přes 30 let od cigaret dál. Hezký den, Eva. Tak to jsem vůbec netušil, kam se dneska dostaneme, teda v rámci srdcovek, že jsme zabrousili na takovýhle téma, ale je teda fakt, že nevím, jak to dneska, v dnešní době je, ale tenkrát, tak jako děti jsme normálně chodili jako pro ty cigány, rodičům prostě. A přesně, v 6, v 7 letech a normálně nám to tam v těch trafikách prodávali. Bylo to tak, ne? Aspoň já tuhle zkušenost mám. Dáme si další srdcovku, vlastně už nám zbývají jenom dvě srdcovky, tak pomalu, ale jistě můžete začít přemýšlet, jakou byste dneska chtěli slyšet, jakou si dáme na přání. Za chviličku si o ní můžete napsat na WhatsApp Hit Rádia. Teď Pink, you knew.

0: poslední srdcovkou je Enigma, Beyond the Invisible, a poslouchejte ten ženský hlas, který zpívá taky to ajajajá. Poznáváte ten hlas? Říká vám to něco?
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je to totiž tato dáma. Ano, německá zpěvačka Sandra. Enigma je totiž německý strojový projekt, který založil její manžel, a ona tam velmi často v písních zpívala právě doprovodné vokály, a nebo občas, samozřejmě záleží podle toho, jaký to byl hit, i hlavní part. No, to byla tedy poslední srdcovka. Poslední srdcovka, za chviličku nás čeká ještě srdcovka na přání, tak můžete psát na WhatsApp 777937777, co byste chtěli slyšet, já vám to strašně rád zahraju. A ještě tady se tak jako koukám na zprávy, které posíláte na dnešní téma, který tady nám tak nějak úplně samo vzniklo, a to je, jak vaši rodiče a kde vaši rodiče vlastně jako kouřili tenkrát cigarety v bytě. A tohle asi nejistší zpráva. Hanka tady píše: moji rodiče byli oba kuřáci a pamatuju si, jak oba dva stáli u zapnuté digestoře a hulili, u toho ještě popíjeli Turka. Nekouřím ani Turka nepiju, ale tenkrát to byl hit. Ano, na to jsem úplně zapomněl, že ten Turek tam prostě musel být s pořádným logrem. Tak to byla taková malá milá vzpomínka tedy na naše rodiče v těch 80. 90. letech. No a za chviličku, možná třeba z 80. 90. let, uslyšíme vaši oblíbenou srdcovku. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku srdcovka na přání na Hit Rádiu.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hotel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa, Houdini.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, 12.35 je aktuální čas a my máme taky dál teď před sebou jakože nejvyšší čas dát si srdcovku na přání. Já tady koukám na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a už teď vím, že půjdeme do 90. let a zavzpomínáme na legendární skupinu Fun Factory. To mě nepřekvapuje, že jste si napsali o Fun Factory, ale trošku mě překvapuje, že si o ní napsal chlap teda. ale jako proč ne? Fun Factory, hele, jako děti jsme na to pařili úplně všichni. Každopádně zpráva je úplně jasná, je od Mišáka a píše: ahoj Jirko, zahraj prosím Fun Factory Close to You, díky moc. A protože chce mít jistotu, tak mi ještě tady přes WhatsApp posílá i odkaz na YouTube, abych věděl, která to je. Děkuju, Mišáku, teď si 100% můžeš být jistý, že Close to You určitě zahrajeme. Takže se pojďme připravit a můžeme si ji dát právě teď. Takže Fun Factory Close to You. To není ona, víc, já v srandu. Dobře, tak tady je. Close to You, legendární hit. Páni, kolik vám bylo? Třeba v roce 92. Tak tady jsou srdcovka na přání.

0: Be Mine na Hit Radio, chviličku před 12:15, s váma Jirka Pelnář, srdcovky jsou za námi a před námi ještě celé odpoledne. No a po 14. hodině spolu probereme výmluvy, jo, protože mám tady příběh ze sociálních sítí, co mě totálně rozsekal a kterému možná ani nebudete věřit, ale potvrdil ho renomovaný server, takže je to pravda. Dobře poslouchejte, jo. Normálně chlap byl přistižen při nevěře a tvrdil svý partnerce, že je ve skutečnosti tajný agent FBI a že celá situace je součást undercover mise, jo? Měl se dokonce představit jako agent David Walker. A že ta druhá žena nebyla milenka, ale objekt jeho tajného sledování. To je co? A to se doopravdy stalo, tohle. To se fakt jako stalo. Je to jako neuvěřitelný. Někdo zapomene smazat zprávy, že jo? Někdo zapomene vypnout polohu, no a někdo zapomene, že není Jason Bourne. Takže jeho přítelkyně mu to samozřejmě nesežrala, jo? Takže to potom jako sdílela přes všechny sociální sítě a stalo se to virální. A já si jako říkám, že nejlepší na tom je, že ta výmluva byla vlastně tak šílená, že člověk skoro musí ocenit tu odvahu. Ne morálku toho chlapa, ale tu drzost. Že jako, že ne, na to snad nikdo nemohl jako vletět, ne, jakože já, sorry, jsem tajný agent FBI, no blbec prostě, jako úplnej. No a já si říkám, jakou výmluvu, nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy při, ať už jako načapání jako při nevěře, anebo kdekoliv jinde, jo, obecně prostě, jakou nejšílenější výmluvu a od koho jste kdy v životě slyšeli. Probereme to dneska spolu po 14. hodině, ale už teď posílejte jednotlivý výmluvy na WhatsApp Bitradia 777-937-777. Některý výběrový si dáme třeba i po 13. hodině. Do té doby například Linkin Park nebo Damiano David na Hitradiu.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek v Božicích u Znojma za 560 tisíc, stavební parcela v Červeném Kostelci u Náchoda za 892 800 korun, další stavební pozemek v Červeném Kostelci za 3 156 360 korun, byt 2+1 v Rýmařově za 3,25 milionu a komerční pozemky v Hradci Králové Třebeši za 7 150 500 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
6: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
9: Rádio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je tady závěr úterního poledne, Linkin Park, krátce před 13. hodinou. Lucie má připravené nejnovější zprávy, ještě předtím se podíváme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S možným zdržením se můžete setkat na silnici ve Zlínských Loukách u Samohýla, kde se pracuje na údržbě kanalizace. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Práce tu potrvají ještě zhruba 2 hodinky. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažeň stres.
4: Vest Zlín.
5: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: zamíchej, Izomat stavebniny.
2: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
3: Stačí si vybrat.
2: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
3: Izomat.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na

0: internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice nebo čtení. Přírodovědné, čtenářské i matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích OECD loni dál klesaly. Česko zůstalo nad průměrem v celosvětovém žebříčku, se oproti roku 2022 ale pohoršilo. No a v nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy má trenér Novák jasno. Je v ní 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu a mezi finální 14. jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Začíná zítra a potrvá do 26. září. Teď se podíváme k nám.
1: Dobré místo u Jezdec u Uherského Brodu bude v sobotu hostit Forest Fest. Na své si přijdou všichni, kdo mají rádi reggae, latino, ska a další pohodovou muziku. Své 20. narozeniny tady oslaví zlínská kapela Regaj a těšit se můžete i na slovenskou hvězdu Medial Banana a na spoustu dalších muzikantů.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zítřejší obloha bude polojasná, pak se začne postupně zatahovat a zaprší. Teploty vystoupají až na 32 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
3: A dnešní odpoledne pokračuje dál. Jsem rád, že posloucháte i v práci a třeba možná i na dovolený. Je, pokud máte dovolenou, takhle na začátku září, dobře vy, takhle jste si to ušetřili hezky. Ale i tak jsem rád, že ať už děláte cokoliv, tak posloucháte Hit Radio. Kdyby náhodou jste dávali nějakou fotku na sociální sítě, třeba shodou okolností i z dovolený, tak víte, že nemůžete jen tak někoho označit na sociálních sítích. Mám tady totiž etiketu 21. století. Jo, už to není jenom o tom, že muži ženám mají podržet dveře, ale těch slušných věcí je mnohem víc. Které to jsou, tak to vám řeknu za chvíli. Teď Bruno Mars.

Frequencies. Je 13 hodin 12 minut, nejvyšší čas si vás trošičku taky vyzkoušet, jak zvládáte etiketu 21. století, jo? Když dáváte fotku na sociální sítě, označujete na ní automaticky své přátele? Pokud ano, tak pozor, může to být neslušné, jo? Pravidla etikety se vyvíjí s dobou a zásadní pravidlo je, že pokud to dotyčnému na fotce nesluší, tak ho prostě neoznačujete. Další pravidlo, nepoužívejte caps lock, když píšete zprávy nebo e-maily, jo, tedy velká písmena. Když napíšete větu jenom velkým písmem, tak to vypadá, že na dotyčného řvete. Když někomu voláte, tak si počítejte počet zazvoní. Tohle je jako zajímavé, jo. Protože maximum je 5. Jakmile to 5krát zazvoní, pokládáte telefon. Jinak už se to může brát jako obtěžování. To je blbost, co? Ale je to tak. Na druhou stranu taky kolikrát člověk vidí, že když nechce zvednout ten telefon a teď mu to tam pořád zvoní, tak si říká, pane bože, tak asi ti to neberu, tak to polož, ne. Tak asi to nevidím, asi to neslyším, tak co? No a na závěr tady mám ještě jedno. To se taky týká telefonování. Určitě se vám to stalo, když s někým mluvíte po telefonu a najednou to vypadne, tak nevíte vlastně jako, kdo komu má volat, že jo? Tak si voláte, pořád je tam obsazeno a tak podobně. Tak jednou provždy to pravidlo je jednoduchý, jo? Naspátek vždy volá ten, kdo volal jako první. To je všechno. Takhle jednoduchý to je. Jo, takhle vypadá etiketa 21. století. Tak můžete do světa. Tady máte Imagine Dragons. Jsme Hit Radio.

Úterní pracovní odpoledne trávíte ve společnosti Hit Radio, tohle byly Disturbed a já se ptám, co děláte zítra ráno? 7. Jste ještě doma? My k vám můžeme přijet na návštěvu. Nebojte se, uklízet kvůli nám nemusíte, ani se malovat. My jenom přijdeme, dáme vám peníze a zase jdeme pryč. Celý to zabere tak 30 vteřin. My jsme totiž návštěva, které chcete otevřít dveře. Ale pozor, musíte stihnout otevřít do 30 vteřin od zazvonění u dveří. Zvoníme ráno po 7 hodině ve snídani šampionu. Jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, okamžitě utíkejte ke dveřím, protože my tam opravdu osobně můžeme stát. Včera to vyšlo, ale dneska ráno nám bohužel nikdo neotevřel. No a to znamená, že tedy k té základní 5000ovce přihazujeme litr navíc. Ano, když nám stihnete otevřít, tak opravdu dostanete minimálně 5000 korun a pak vždy po každém neotevření dveří každý další den přihazujeme 1000ovku navíc. To znamená, že zítra vám vezeme 6000 korun, když nikdo neotevře, no tak další den budeme mít 7000 a takhle to pokračuje dál. Podrobnosti, jak se přihlásit, najdete

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.

0: Telpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Budeme dneska hledat nejšílenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, anebo možná, kterou jste i kdy řekli. Na WhatsApp Vitradio 777-937-777 posílejte výmluvy, můžete poslat SMS-ku, hlasovku, to už nechám na vás. Jenom na mátku už tady pár zpráv mám, třeba Tomáš píše, moje bývalá mi tvrdila, že chodí každý čtvrtek večer na jógu. Divné bylo, že se vždycky vracela nalíčená víc než před odchodem. Když jsem se zeptal, kde má podložku, řekla, že cvičí mentální jógu. Její instruktor se jmenoval Pavel a měl garzonku. Tak výborně, tak blbá výmluva, blbá výmluva. Jakou nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy? Dejte vědět.

0: David Guetta s hitem Gone, Gone, Gone, tedy pryč, pryč, pryč. Ano, pryč, už jsou prázdniny, pryč je léto, i když teda dneska je 30 stupňů, tak od zítřka zase přijde ochlazení a jediná věc, která nám asi pomůže přežít ten konec léta a příchod podzimu v psychické pohodě, tak je co? Co? Ano, burčák. Co jiného? Já tomu říkám jemně perlivý reset metabolismu i mozku. Burčák už je v prodeji, tak jenom ale pozor, jo, při jeho koupi, hlavně u silnic a benzínek. Dávejte si na to bacha, aby ten burčák vás potom neresetoval víc ze spora, než ze zora. Za chviličku Coldplay, taky Michael Andrews a Kerry Jules, tak buďte s námi.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
5: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
13: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
14: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Činasky jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a my jdeme na zprávy, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na silnici 1/57 mezi obcemi Poteč a Valašské Příkazy probíhají práce. Jeden pruh je neprůjezdný. Opravuje se taky cesta z Lípy do Slušovic za kruhovým objezdem. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Opoziční lidovci chtějí svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády, ANO, SPD a motoristů. Podle předsedy lidovců Jana Grolicha koalice s rozpočtem postupuje proti programovému prohlášení.
14: Proto za nás je důležité, aby jsme řekli na rovinu, jak to je, protože v případě, že vláda jedná v rozporu se svým programovým prohlášením, by podle nás měla toto programové prohlášení změnit a předstoupit před sněmovnu a říct si znovu o důvěru.
13: K záměru lidovců

0: stávají neaktivními členy královské rodiny a nemají nárok na oslovení jako královské výsosti. Teď ještě pohled k nám.
1: U zlínských fotbalistů se udála velká změna. Po další domácí prohře s Teplicemi byl vyměněný trenér A týmu. Bronislava Červenku tak střídá Pavel Hoftych. Jako hlavní trenér se do Zlína vrací po 20 letech. Trénoval Bohemiance 1905, Trnavu, České Budějovice, Liberec i Mladou Boleslav.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Středeční obloha bude polojasná, pak se postupně zatáhne a zaprší. Teploměry ukáží až 32 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
3: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a my už za pár minut budeme hledat nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, nebo možná i kterou jste kdy použili. A to z toho důvodu, že na sociálních sítích tak prolítl příběh, který je opravdu skutečný, a to o frajerovi, který byl přistižen s milenkou a své teď už ex, tak se vymlouval na to, že je agent FBI a že ta dáma není jeho milenka, ale je to dáma, kterou on jako tajný agent musí sledovat. Tak... Ano, Lucie tady obrací oči v sloup, já taky říkám, že to je naprostý vůl, že tohle ani není možný, ne, to použít.
0: Tak evidentně to možné je, že, když to udělal. No ale... Tak třeba máte lepší výmluvy.
3: Ano, a my je chceme slyšet. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Posílejte zprávy, pište hlasovky, nebo obráceně, jak chcete, pište zprávy a posílejte hlasovky.

Divoký kočky na Hit Radio. 10 minut po druhé hodině odpolední. Dneska tak společně hledáme nejšílenější výmluvu při často podezření z nevěry. Jo? Na WhatsApp 777-937-777 mi posíláte vaše zprávy a stojí to teda jako za to. Třeba Lenka píše, kamarád čin partner měl v mobilu kontakt Pneuservis. Volal mu hlavně večer, o víkendech a jednou dokonce i na Štědrý den. Když to potom prasklo, tak tvrdil, že jen dlouhodobě řešil přezutí. Tak je dobrý, tak hlavně, že neřešil prasklou gumu, ne, teda pneu. Ondra, kamarádce partner vysvětloval hotelový účet tím, že si potřeboval odpočinout od lidí. Jenže na účtu byly 2 snídaně, tak řekl, že měl velký hlad a byl tam i župan ve velikosti S a ten prý byl taky jeho, že velkou velikost neměli. Dobrá výmluva, OK. Roman, partnerka kamaráda, jasně, tvrdila, že jí píše osobní trenér kvůli jídelníčku. A zprávy typu chybíš mi prý znamenaly, že jí chybí bílkoviny. OK, výmluva vyšší divčí, dobře. A mám tady dokonce i jedno přiznání, je to teda bez podpisu, logicky. Píše se tu, no tak dobrá, před 6 lety jsem měl milenku. Když nás potom moje teď už ex viděla, tak se mě doma ptala, jakože kdo to byl. A já jsem jí řekl, že to byla dívka, kterou jsem si zaplatil, abych jí vyzkoušel, jestli žárlí. Jako, nevyšlo to, což chápeme evidentně, tak že jí prý teda odvezl potom pryč a už měl klid. No, tak, OK, dobře. To je jedna výmluva za druhou. Která je nejlepší? Tak na to přijdeme už za chvíli, dáme jeden hit a vy ještě máte 3 minuty na to, abyste napsali na WhatsApp Hit Rádia vaši výmluvu.

Sigma, Nobody to Love na Hit Radio. Dneska hledáme nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, a mám ji tady. Mám ji tady, týká se opět nevěry. Nejšilenější výmluva. Projel jsem všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio, za to moc děkuju. A ta nejšilenější zní takhle. Ahoj Hit Radio, tohle není moje zkušenost, ale příběh, o kterém jsem slyšela. Jeden chlap své ženě dlouho tvrdil, že žena, která mu pořád volá a občas za ním jezdí, je jeho dcera z předchozího vztahu. Nakonec se teda ukázalo, že to žádná dcera nebyla, ale byla to jeho milenka, a ta navíc vůbec netušila, že on je ženatý. Takže výmluva, to je moje dcera. Bravo! Chápu, že tohle pár let mohlo vydržet. Ale stejně ta drzost. Co byste udělali, dámy? Se divím, že pořád žije. Já si že máš štěstí, že ho nezabila. No, tak díky za všechny zprávy, které jste posílali. A tady máte ode mě hit. Alex Warren.

0: Je 14 hodin 21 minut. Já vím, že je teprve úterý 8. ale co jiného takhle jako na začátku pracovního týdne dělat, než si plánovat víkend. A o víkendu sice přijde nějaký ochlazení, ale ty teploty budou pořád příjemný, kolem 22 stupňů Celsia, až ten další týden už to má jít pod 20. No a protože už začalo vinobraní, tak kde jindy, než tento víkend vyrazit na vinobraní. Můžete se podívat, vinobraní samozřejmě bude v průběhu celého září. Tím, že bylo extrémně horké léto, tak otázkou je, jak to vlastně vůbec bude vypadat s vínem. Tak odpověď je jednoduchá. Není to vlastně jako zas tak špatný, jo? Protože i přesto, že bylo extrémní horko a letošní sklizeň vína bude kvůli suchu výrazně menší, tak horké léto podle některých odborníků může prospět především modrým odrůdám, jo? A velmi zajímavá prý mohou být i letošní svatomartinská vína. Tak nikdy něco špatné pro něco dobré, jak si říkám, tak uvidíme. Každopádně vyrazit na vinobraní po víkendu za mě skvělý nápad. DJ Antoine The Beachakers, to je další super hudební nápad, ty si dáme už za chvíli a k ním přidáme také i byt číslo 66, ve kterém bydlela Kateřina Marie Tichá.
1: Zlín a hokej, to patří k sobě. A proto budou mít zlínští berani svoje místo taky v našem vysílání. Už v úterý vám přineseme to nejlepší ze zlínského hokeje.

0: dopolední show Hit Rádia Zlín.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Máme tady další slavnou blondýnu, která přešla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy. Tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzemní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo.
3: Ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmín.
2: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů. A teď se nechci nikoho dotknout, ale mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny. Jo? Když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici.
3: Souhlas.
2: Ale tak nám dejte vidět, jak to máte s barvením vlasů.
3: Make vlasy color again.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Mažu stopy.

0: Ano, The Beat Shaker se 14:35, takže chviličku po půl třetí, půl čtvrtý, půl pátý, půl šestý, počítám to tady na prstech, přeci jen už je druhý pracovní den a je odpoledne. Za tři hodinky, tak Linda Nosková bude bojovat ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou, takže my budeme určitě fandit, budeme držet palce. Do těch tří hodin, tak vás samozřejmě i nadále budeme bavit, já teda už ne, ale od 15 hodin naše odpolední show, která se na vás samozřejmě těší úderem 15. hodiny. Do třetí dáme například ještě Shakiru a chystám pro vás taky Blur a jejich Country House. To je jenom taková, řekněme, malá upoutávka na to, co by vás mohlo zítra zase čekat v srdcovkách tady na Hit Radio, které zítra budou začínat opět ve 12 hodin. No, a co vás dneska bude čekat v odpolední show? No to nevím, ale třeba se to dozvíte právě teď.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Sudé úterý znamená jedinou věc, že se tady nebudeme držet ve dvou, ale bude nás tu víc. Dneska prosím vás pěkně Beran v éteru.
3: Přesně tak a dokonce nejvyšší Beran můžu říct, protože dorazí generální manažer Eriok na Beraně Zlín, Jan Pravda.
2: Jakože nejvyšší, že má 2 metry nebo?
3: No skoro.
2: Téměř.

Kirazitem Zoo, posloucháte Hit Radio, 14 hodin 43 minut, to znamená, že za chviličku už máte doma ze školy i ze školky tu vaší Zoo, tak pevné nervy a jinak zkuste udržet nervy na úzdě i dneska za volantem. Mám pro vás challenge, jo, zkuste až do zítřejšího poledne nepoužít klaxon, nevyblikat nikoho dálkovýma, neťukat si na čelo nebo neukazovat prostředníček na ostatní řidiče. Schválně, jestli to dokážete, zítra ve 12, až nám začnou srdcovky a my se tady znovu spolu na Hit Radio uslyšíme, tak to probereme. Možná si říkáte, že to je extrémně těžká challenge, nebojte, já vím, že to bude těžký, ale ne tak moc jako challenge pro řidiče bavoráku, aby používali blinkry. Ale to si necháme na někdy jindy. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 a do 15. hodiny, než začne odpolední show.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
11: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
12: tak Mironet!
14: Klikni dvakrát!

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: totiž nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jdu potěšit na cesty, protože při cestě z práce pravděpodobně nikde stát dlouho nebudete. Nevidím žádné komplikace, nečekané, měli bychom jezdit v pohodě. 601 13 1305, náš WhatsApp, kdyby se to změnilo.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet!
9: Klikni dvakrát!
10: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zlínská obuvnická tradice se propojila se světem rally. Sbírku muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně nově rozšířil pár sportovní obuvy, který vznikl jako dárek pro norského automobilového závodníka Matse Edsberga u příležitosti jeho jubilejního 300. startu na Barum Rally. Boty s jeho podpisem mohou návštěvníci vidět v expozici Princip Baťa, dnes fantazie, zítra skutečnost. Stavbaři dokončili přestavbu mostu na silnici v Koryčanech na Kroměřížsku. Práce tu od poloviny června komplikovaly dopravu. Část letních prázdnin byla kvůli nim silnice neprůjezdná. Výjimku měla auta integrovaného záchranného systému a autobusy. V dalších obdobích byl úsek průjezdný jen kyvadlově. Dosavadní most byl přebudovaný na propustek, což je menší stavba sloužící k vedení vody pod cestou. Zakázka zahrnovala i úpravu navazující úseků silnice. Vsetín ožije ve čtvrtek valašským zářením. Tradiční festival potrvá poprvé 4 dny a nabídne koncerty, program pro děti, jarmark i další doprovodné akce. Na několika místech v centru města vystoupí například Pokáč, Turbo, Lucie Vondráčková nebo Vilém Čok s kapelou Bypass.
10: Počasí v pěti slovech.
0: A naše rosnička.
12: Slunečno, horko, zítra pak bouřky.
0: Pak, no dobře.
10: Možná nejsme

0: v éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Radio Zlín.
1: Tak jak jste se možná už někteří ale že velmi těšili, tak je tady sude úterý neboli úterky z Berany. Se mnou tady ve studiu už tuhle chvíli generální manažer RI Okna Berani Zlín, Jan Pravda, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A taky moderátor Zlínský Beranu Kuba Štefek, dobré odpo.
3: Krásné odpoledne.
4: Pavle, já si to asi převezmu možná radši, protože k hokeji mám přece jenom blíž. Tak pane Pravdo, já začnu u vás, prosím pěkně. Vy jste loni před sezonou, předpokládám, čekali trošku jiný průběh sezony, než jaký potom nastal. Tak s tím jdete do té letošní?
2: Určitě, loňská sezona nebyla úplně podle očekávání, které jsme si tady říkali, takže letos jdeme určitě do toho, že to konečně vyjde a že ten začátek a vůbec ten start prostě ostatujeme pozitivně a budeme na vítězné vlně.
4: Vy jste dva roky, ne, to je přesně ono, 4 roky, že? My jsme vlastně 4 roky ve Zlíně po sobě došli až do finále, tak... Je to jako hezké, na druhou stranu tady se všecko pořád srovnává s extraligou. Prostě pokud není extraliga, všecko je málo. Tak je letos ten postup do extraligy, řekněme, takový ten jako top cíl?
2: Pro nás, pro Berany, bude vždycky postup do extraligy ten hlavní cíl, který máme, takže každý rok se o to budeme snažit, dokud tady jsem, tak budu vždycky na tomhletom poli hrát, abychom prostě tu extraligu, abychom postoupili do extraligy.
4: Výborně, a je to opravdu tak, že opravdu zatím fakt letos jdeme, prostě je to opravdu ten top cíl. Můžu to tak brát jako fanoušek?
2: Já to znovu zopakuju. Každý rok se o to snažíme, je to opravdu těžké, není to fakt jednoduché. 4 roky jsme byli ve finále, otevíráme 5. ročník, uvidíme, jak to všechno dopadne.
4: A když se podíváme na letošní mužstvo, které jste nám vlastně už představili, tak je to podle vás třeba nejsilnější kádr, který jste vlastně za dobu třeba svého působení ve Zlíně dali dohromady?
2: Každý rok se snažíme se sportovním oddělením udělat změny tak, aby jsme vždycky nahrazovali ty hráče za lepší, takže já věřím, že letos jsme opět připravili kádr, který je připravený na to, aby finále letos už vyhrál.
4: Na Hit Radio Zlín právě teď generální manažer RI Okna Berani Zlín Jan Pravda, za chviličku pokračuje.

0: Čujeme, díky.
1: Beraní jsou doma na Hit Rádiu Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze zlínského hokeje.
2: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Beraní Zlín, partner pořadu Beran v éteru.

0: Beran v éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Rádiu Zlín.
1: Hokejová sezona je za rohem a i proto dneska ve studiu Hit Rádia Zlín zpovídáme generálního manažera RI Okna Beraně Zlín. Jana Pravdu, krásné odpoledne ještě jednou.
2: Krásné odpoledne.
1: My jsme se tady už smáli i s panem Pravdou před vstupem, že ta otázka, která teď přijde, je teda docela ostrá, tak já se za to trošku omlouvám, nicméně zazní to musí, tak pardon. Na konci minulé sezony jste oznámil, že nabídnete majitelům rezignaci. A včera na tiskovce zazněla od vás informace, že tahle otázka vlastně jakoby stále není uzavřená. Co to znamená pro nás, pro fanoušky, pro lidi kolem zlínského hokeje, co si pod tím máme představit? Je to tedy ještě tak, že se může stát, že ve vedení Beranu skončíte?
2: Doplním to, určitě může stát cokoliv, tam samozřejmě nikdo neví dneska, co se bude dít. Každopádně stav je takový, že s majiteli tuhletu záležitost komunikuji a dostal jsem jejich podporu, takže v tuto chvíli začínám novou sezónu, tak jako jsem začínal ty 4 předešlé.
1: Takže zatím nikam nejdete?
2: Zatím neodchází.
1: Dobře, výborně. Zůstávají ve studiu, zůstává zatím i u Beranu, tak to má být. Děkujeme. Na tiskovce zazněla taky informace, že klub je teď v dobré finanční kondici. To je samozřejmě důležitá součást, která často bývá jako opomíjená, ale pojďme to taky probrat. Rozpočet je prý téměř naplněný. Znamená to, že letos už tedy nemusíte tak jako schánět peníze za pochodu, řekněme, nebo ještě nějaká jakoby větší částka tam chybí a bude se schánět?
2: Určitě finance scháníme pořád, jo. Je to neustálá práce. Pro informaci, rozpočet někde na úrovni 70 milionů, my tyhle ty finance musíme vždycky najít mezi tou sezónou, takže když se říká, že hokejisté mají volno, tak my v kancelářích samozřejmě pracujeme, bude to velmi náročné ta sezóna a vyvíjí se vždycky v průběhu. To znamená, uvidíme, co přijde, co přinese. Každopádně ten rozpočet je v tuto chvíli jako velmi dobrý a doufám, že nám nepřinese nějaké neočekávané ztráty, které by mohly prostě přijít.
1: A jak si mám teda představit, že se schání peníze i během sezóny? Jakože proč? Teď přece ten rozpočet by měl být hotový, nebo není to tak?
2: Tak pokud přijde sezóna jako například loni, kdy jsme potřebovali změnu trenéra, změnu kádru, toto všechno s tím rozpočtem poměrně hodně zamává a je potřeba právě pracovat opravdu průběžně celou sezónu a ty finance do toho rozpočtu pořád schání.
1: Mm-hmm. Pojďme probrat i takové, řekněme, pozadí první ligy, protože Berani vystoupili ze sdružení prvoligových klubů s tím, že jste se, řekněme, trošku jako rozcházeli v názorech, neseděla vám ta filozofie, tak co konkrétně vám tam vlastně vadilo?
2: Těch věcí je samozřejmě více. My jsme ve sdružení byli 2,5 roku. Musím říct, že ta spolupráce byla velmi dobrá. Bohužel změnou vedení ve sdružení se nabízí různé jiné varianty. Tam jenom ať pochopíte, o co se jedná. Dneska první liga je de facto složení dvou takových typů klubů. První jsou farmy a druzí jsou takové ty ryzí kluby, jako jsme třeba my. Takže ta filozofie nemůže asi nikdy být úplně stejná. Každopádně nás jako velmi mrzí to, že trošičku ustupujeme od přímého postupu. Naším cílem je jednoznačně, aby první liga zavedla a myslíme si, že po sportní stránce opravdu jenom dobře přímý postup a sestup. Nechceme se ztotožnit s nějakou variantou baráže, ať už je to 2+2 nebo 1+1. Prostě přímý postup je sportovně správně, mají ho ve fotbale, má to spoustu týmu, spoustu soutěží, takže nechápu, proč bychom ho nemohli mít my.
1: Je to ale tak, že baráž, předpokládám, v té podobě, jaké je, tak se jich zastává extraliga. Takže vy máte třeba nějaké jako páky, jak zatlačit jako na extraligu, aby i ona chtěla tuto změnu?
2: Ne, extraliga si řídí svoji soutěž sama a baráž nebo jakákoliv forma vlastně sestupu je součástí smlouvy mezi HPK a ČSLH, takže bohužel tuto otázku si řídí extraliga sama.
1: Jasně, výborně. Vám kromě ale té baráže vadilo vlastně i to, že do playoff první ligy postupuje 12 týmů. Co konkrétně vlastně na tomhle za problém za vás?
2: Tak standardní Maxaliga měla systém, kdy postupovalo jako to posmička, ale předtím se hrálo předkolo mezi čtyřmi kluby. Dneska se to posunulo, že hraje vlastně 12 klubů předkolo. My to vnímáme jako velmi velký problém, protože prakticky základní část jako postrádá význam. Je nás 14, 12 toho hraje předkolo. Nemyslím si, že je to správně. To je první věc. A druhá věc, si myslím, že je ta podstatná, zápas mezi 5. a 12. týmem v letošní Maxalize se bude hrát jenom na 2 zápasy, což je obrovský problém, si myslím, že pro každý tým a myslím si, že to bude trošku takové předčasné finále Maxa ligy právě tento zápas mezi 5. a 12. místem.
1: Tak doufejme, že nás se týkat nebude a vyřešeno, ne přece?
2: Určitě, určitě je naši snahou, aby jsme v top 4 byli a tady tyhle ty problémy vůbec řešit nemuseli.
1: Výborně, tak to říká hlavní šéf zlínského hokeje Jan Pravda, za chvilku pokračujeme.
0: Beraní jsou doma na Hit Radio Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze zlínského hokeje.
3: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Beraní Zlín, partner pořadu Beran v éteru.

0: Beran v éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Radio Zlín.
1: Máme tady další sudé úterý a proto další díl Berana v éteru. Dneska na Hit Radio Zlín máme, dá se říct, vlastně nejvyššího Berana, jestli to můžu říct takto, generální manažer Eriok na Beraní Zlín. Jan Pravda, krásné odpoledne ještě jednou.
2: Krásné odpoledne.
1: Tak přátelé, ale teď si šáhneme do svědomí každý z nás, fanoušek zlínského hokeje, jestli podporujeme svůj tým, i když se nedaří, protože přesně to bude teď téma, protože zlínský fanoušek je velmi náročný a v minulé sezóně bylo pár chvil, kdy kolem klubu byla opravdu, řekněme, velmi špatná nálada. Máte pocit, že přes léto se to podařilo u fanoušku trošku vám vyžehlit, takže už jsme jako zase všichni hezky naklonění k vám?
2: My samozřejmě s fanoušky jednáme, mluvíme. Já věřím, že se potkáme hnedka v prvním kole ve hojném počtu, což bude takový jako důkaz toho, co jste tady teďka řekla, a z čeho můžu já posuzovat, že fanoušci určitě nestratili nějakou víru, tak je počet prodaných pernamentek, které jsou, kde to číslo je vyšší než v loňské sezóně, takže za to jsme moc rádi.
1: Takže věříme a stojíme za klubem. Tak to má být, tak snad nám to vydrží celou sezónu nám všem. Vy ale pro fanoušky chystáte taky spoustu jako novinek vlastně, protože před zimákem má být velkoplošná obrazovka, mění se sedačky, taky nějaké LED panely tam instalujete. Chcete celkově to posunout, řekněme, tu režii těch zápasů. Mám to chápat tak, že z návštěvy hokeje pro nás pro fanoušky chcete udělat jakoby něco víc, nějaký jako top zážitek?
2: Tak určitě se snažíme, aby celý ten den nebo celý ten zápas byla prostě zábava. Hokej je samozřejmě na prvním místě, každopádně k tomu prostě hokej patří nějaký ten prožitek a my chceme dostat co nejvíce rodin s dětmi prostě na stadion a snažíme se tomu přizpůsobit celou tu režii toho zápasu a věřím, že tu technologii, kterou tam v tuto chvíli instalujeme, takže ta tomu jenom pomůže.
1: Mm-hmm. My tady dneska kromě Jana Pravdy máme taky s námi ve studiu event manažera zlínských Beranů Kubu Štefka. Kuby, ahoj.
3: Ahoj.
1: Prosím tě, ty máš pod palcem, řekněme taky, tak jako ty vychytávky pro fanoušky a tak. A vy máte pro nás připraveno několik... Máš, přesně. A máš pro nás připravené ty speciálně a klub samozřejmě taky několik takových speciálních zápasů. Jeden nás čeká vlastně už v neděli, tak řekneš nám k tomu víc, prosím.
3: Určitě, tak jak říkal Honza dřív, tak na tomto se začalo pracovat víceméně hned druhý den po skončení minulé sezony a pracovali jsme na tom v týmu a vždycky to řešíme od vlastně těch prvních dní, jak s Honzou, tak i vlastně teďka nově s Adamem Bastlem, který přiskočil na palubu vlastně jako marketingový ředitel a k té sezóně máme samozřejmě opět natypované zápasy, které využijeme na třeba charitativní akci v rámci našeho projektu Beraní srdcem. A také samozřejmě tak, aby v průběhu sezóny jsme měli i, co se fanzóny týče, třeba každý zápas nějak tematický a mohli si tam lidé najít to, co právě potřebují.
1: A teď ta neděle teda speciálně je v čem?
3: Ta neděle je krásná, protože většina z nás, já nevím, Honzo, ty co chtěl být, když byl malý kluk? Já si to být hasič nebo kosmonaut?
2: No, jako máš pravdu, že toto jsme chtěli asi všichni.
3: No. Tak to prostě se vrátíme a vrátíme fakt do těchto let, protože budeme v rámci utkání s Přerovem, které začíná vlastně malé derby, začíná 18 hodin, tak budeme vzdávat poctu a hold hasičům.
1: Astronautům,
3: ne, tady ve Zlínském kraji, teďka jich moc není, jsou ve službě, anebo jsou vyletění, ale hasičům bude to skvělé, opravdu to chceme udělat tak jako na naše moravské poměry, jako americky, protože nechceme jenom říct díky a čau, ale od 16 hodin vlastně ve fanzóně bude výstava hasičské techniky, bude tam spoustu zajímavých věcí ve spolupráci vlastně s profíky ze Zlínského kraje, tak budeme mít vlastně i zajímavý ceremoniál na úvod, celý ten zápas bude podbarvený do hasičských barev a já bych dál asi neprozrazoval, protože zatím, co máme odpovědi, tak už jsou jako v řádech vyšších stovek od hasičů, kteří přijdou v hasičském na tento zápas, protože samozřejmě zveme celého kraje, teď mám husí kůži, protože opravdu chceme, aby ten holci užili oni a připravujeme k tomu spoustu jako doprovodných a drobných akcí a to je přesně to, co Honza říkal, to je i ten zážitek, má to i ten přesah společenský, že opravdu jsou to hrdinové a v návaznosti na to, co se tady stalo na 34. budově, tak se to vyloženě nabízí a já se hrozně těším na to, jak to bude a hlavně doufám, že fakt jako přijdou jako v ohromném počtu.
1: Já se taky těším, protože jako hasiči v uniformě a hokej k tomu, jako to.
3: No.
1: Myslím, že to bude fajn. Myslím, no. Že to bude velmi hezký den. Tak to máme teda ale neděli. Nicméně pojďme se posunout.
3: Ne,
1: blíž.
3: Pojďme ještě k té neděli. Ještě je tam jako důležitá věc, že na neděli bude za mikrofonem kromě kromě vyčpělého starého kmeta, také Šárka Holubcová, že jo, budeš tam ty se mnou.
1: Já se strašně bojím, přátelé, tak jestli chcete vidět, jak uklouznu na ledě, anebo jak se červenám, nevím, jestli před hokejisty, anebo před hasiči, tak klidně se přijďte podívat. Teda,
3: a ještě bych chtěl taky říct, že zároveň vzkázat všem hasičům z Zlínského kraje, chlapi, holky, je to úplně jednoduché. My budeme mít i utkání pro záchranáře a budeme mít utkání i pro policii. A ten, který na to zareaguje a přijde v nejmenším počtu, ta složka, tak příští rok už třeba ten zápas pro ně nebude, takže je to na vás.
1: To ještě takový vnitřní souboj mezi záchrannými složkami, hezky pěkně, to je krásný. Tak pojďme ale opravdu už teď k bližším zápasům, konkrétně k zítřejšímu, protože to k nám přijíždí do Zlína Chomutov. Tak možná, pane Pravdo, já se otočím zase na vás. Kdybyste měl zlínskému fanouškovi, který teď poslouchá Hit Radio Zlín, dát takový, řekněme, jeden důvod, proč prostě přijít na Chomutov, proč chodit na zápasy ve Zlíně, proč fandit? Protože skončí sezona třeba jinak než ta minulá, nebo co byste mu řekl? Pojďte mu vzkázat.
2: Tak já, jako vzkazovat je těžko. My musíme jenom doufat a věřit, že naši fanoušci přijdou. Věřím tomu, že první zápas je ten krásný zápas, kterým prostě naženeme veškeré tribuny prostě tam, kam patří, a pro všechny hráče je strašně důležitý ten, jak se říká, šestý hráč, ten divák, a pokud chceme vyhrát, tak potřebujeme prostě i vás.
1: No tak já tam budu, tak přátelé, doufám, že vy taky. První zápas Eriok na Berani Zlín versus Chomutov už zítra 17:30. U nás byl generální manažer Eriok na Berani Zlín Jan Pravda, děkuju a krásné odpoledne.
2: Děkuji.
1: A taky
2: moc.
1: Kuba Štefek tady s námi byl. Kubo, díky.
3: Díky moc za pozvání.
0: Berani jsou doma na Hit Radio Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze zlínského hokeje.
4: Hrdost a síla Beranů začíná v ledišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
8: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
16: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
17: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
16: Jedu ale jen na čerpačku.
17: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
18: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
19: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A nás čeká tuto neděli, řekl bych, takové malé derby, protože přijedou Přerované a budeme s nimi zápasit, co se týká na ledě, na Trinity Bank aréně Luďka Čajky už tuhle neděli od 18 hodin. A právě tam Hlavou proti Zlínu celý tento týden rozdáváme dva po dvou lístcích. Další dva lístky půjdou Lucce, doufám. Luci, seš tam? Dobré
2: odpo?
1: Dobrý.
2: Ahoj, ahoj.
1: Luci, prosím tě, jedna menší drobná nepatrná změna. Šárka se potřebovala něco zařídit, ještě zatelefonovat, takže odběhla a nahradí naše Julie. Může být?
2: Může být.
3: Ahoj, ano, jsem tu.
1: Výborně.
2: Ahoj, ahoj.
1: Před tebou tři otázky a všechny na téma hokej. Vyznáš se v hokeji?
3: Ježkovi oči.
2: Hele, jako tak snad trochu jo, protože brácha hraje hokej, takže snad trošičku něco dám.
1: No, tak půjdeme do pekla a zpátky do ledového, jo? Tak jdem na to?
2: No, ano.
1: Tak, otázka číslo jedna. Jaké číslo nosil Jaromír Jágr v repre většinu kariéry? Za A 67, za B 68, anebo za C 69.
2: 68.
1: Dobře, ty jsi to věděl. No, otázka číslo dvě. Jakou přezdívku měl Dominik Hašek? Za A Terminátor, za B Dominátor, anebo za C Primátor?
2: Dominátor.
1: Výborně. A třetí, to je těžký. Na Gáno a naše vítězství si pamatujeme, ale já se ptám, co to bylo za rok.
3: Já si to myslím.
1: Za A 1988, za B 1998, anebo za C 2010.
2: Bylo to 98.
1: To je
2: dobrý, tak nejsou tak blbá, dobrý.
1: Cože?
3: Já jsem tady úplně zbytečná, proč jsem se sem postavila?
1: Já jsem tady úplně zbytečný, co to bylo?
3: My dva odejdeme a necháme to Lucce tady.
1: Tak Luci, prosím tě, máš asi 10 minut na to dostavit se do Hitrádia a vysílat za nás. Díky, jo?
2: Cashby, děláme fasádu, to by bylo uvolnění.
1: Dáme ti minimálně 130 za hodinu a k tomu dva lístky na hokej, může být?
2: 130?
1: Nepínej, buď ráda. Ty se hezky, dva lístky jsou tvoje. Ahoj.
2: Ahoj, čau.
3: Ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín.

0: na Hitradio z Odplení Show jdeme někoho chválit.
1: A to mi rádi, jo, to mi rádi.
0: A plácat po zádech a říkat, jak jsou skvělí a úžasní. A to, prosím pěkně, herce ze slováckého divadla.
1: Dobře, dobře, ty ráda pochválím, jsou skvělý. Jo.
0: Ono většinou se divadelní sezóna začíná tím, že je nějaké jako představení, nějaká premiéra, je to takové jako Nobl, že ona, Šanka Vínečko, je to takové jako na úrovni, ale oni to vzali úplně jinak. Ne, že by to bylo naopak jako povl, jo, ale jako to tak zní teďka, jakže...
1: Trošičku ano, sedli si na autobus jak s krabičákem prostě.
0: Dali si čučo, brácho a... Ne. Oni vyrazili do ulic a šli jako velký průvod a každý z herců byl oblečený nebo v přestrojení, nebo v tom kostýmu té postavy, kterou bude stvárňovat podél tady té divadelní sezóny.
1: Hezky pěkně, to zní dobře. No, co tam bylo za postavy, víš nějakou?
0: Já je nepoznám, tak já zkusím, jo. Nějaký kovboj, něco jako princezna v modrých šatech, nějaká lehká děva. Něco
1: dobře, to bude fajn sezóna.
0: No, bude to zajímavý, tak se na ní samozřejmě velmi těšíme, jenom tak jsem chtěl říct, že zároveň to může být i pro ostatní herce z jiných divadel, třeba trochu motivací, jak zahájit sezónu.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude.
4: A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matekář.
4: Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata.
4: Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

0: stavebniny. Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
6: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

Henderson a Rudimental Alibi za námi na Hit Radio Zlín a před námi ale ještě docela a to stíháme Michael Jackson Give In To Me. Já jenom můžu jako dodat, že právě teď probíhá na našem Instagramu Hit Radio Zlín ve storíčkách velká anketa celý tento týden o Michaelu Jacksonovi a vybíráme jeho jednoznačně nejlepší hit, protože byť je tady tahle věc samozřejmě subjektivní, každý se k tomu dokáže objektivně na to podívat, tak teď máte možnost se ale vyjádřit té anketě, zahlasovat, hlasovat ideálně samozřejmě každý den a v pátek nám z toho vyleze jeden hit, který je podle vás úplně ten nejlepší od Michaela Jacksona.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, já se jdu opět potěšit, protože na cestách dneska se držíme v absolutním klidu. Nevidím žádné komplikace, takže 601 13 1305, náš WhatsApp, kdyby se to změnilo.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Kyně v Županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřel.

0: milionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
3: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Radní ve Zlíně vybrali firmu, která za 639 milionů korun zrekonstruuje velké kino. Jejich volbu však ještě musí potvrdit zastupitelé, kteří se sejdou 17. září. Pak město zveřejní název vybrané společnosti. Radní vybírali ze dvou nabídek. Z velkého kina bude po obnově multifunkční centrum se dvěma sály. Postaví se také podzemní parkoviště. Kdy se s pracemi začne, zatím není jasné. Kino má být podle plánu zprovozněno do poloviny roku 2029. Stáj Moravia Branky na Vsetínsku se stále vzpamatovává ze sobotního rozsáhlého požáru, po němž z tamního

0: postupně zatahovat a přijde déšť anebo přehánky. Teploty naměříme mezi 29 až 32 stupni Celsia.
1: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
2: Jak je zvykem, je tak po 16. hodině vždycky zdravíme nějakou obec ze Zlínského kraje. Ať víte, že na vás nezapomínáme. Já jsem tentokrát vybral obec, o které jsem vůbec nevěděl, že tady máme.
3: Ona je to část Zlína, Pavle, víš?
2: Aha, a to je Jure.
3: Jure, přesně tak, je tam biofarma, je tam úplně luxusní takový lesopark, krásný hospoda. Aha. Prosím tě, tam musíš najít někdy.
2: No mě to spíš jako přijde, jako když Slovákovi jako nadáváš. Tož ty jsi úplně Jure.
3: Ty jsi Jure.
2: Ty jsi Jure.

0: jak my už jsme tady dneska na Hit Radio Zlín jako jednou chválili, já v tom trošičku ještě budu pokračovat a bylo by fajn se v tom možná dneska udržet do konce. No to nevydržím, ale...
1: Počkej, že uděláme pozitivní odpolední show, jakože chválíme a jenom chválíme dneska, jo?
0: No, že bych dneska jako do ničeho nerýpal.
1: Jsme to, dobře, ani do mě nebudeš rýpat. Já to jako zpětně ti to neslíbím, že já
0: nic
1: do tebe nebudu.
0: Ale... Nic neslibuju, ale může se stát.
1: Uvidíme.
0: Prosím vás, méně času v nemocnici a rychlejší návrat domů teďka slibuje setínská nemocnice, že rozšiřují vlastně jednodenní operativy, kdy přijdete na nějaký zákrok a oni opravdu za jeden den ho vyřeší a místo, než abyste rekonvalescencovali, odpočívali v nemocnici, tak vás pošlou domů odpočívat.
1: Jasně, to je ještě navíc ušetří za lůžka, nemusíte jíst tu zdravou nemocniční, to je fajn. Víra pro všechny.
0: Ano, kuřátko tam mají docela dobrý.
1: Ale
0: tak já jsem jenom chtěl jako říct, že mě to přijde vlastně hrozně hezké, ale nemám s tím zkušenost, já jsem v nemocnici tam nikdy jako neležel, víš, jako...
1: Fakt jo, Pavle, neříkej to, nebo víš, jak je vesmír potvora, jako...
0: Já tomu nevěřím,
1: dobře, přátelé, tak zítra možná odpolední show jenom se mnou, uvidíme.
0: Teďka ale otázka na vás, jestli byste tohle ocenili, že by vám doktor řekl, že nemusíte ležet pod dohledem lékařů, ale jestli by vám bylo lépe doma, jako asi jo.
1: Jasně, že jo, doma je vždycky dobře.
0: Každý to vidí jinak, 601 13 13 0.

0: celkem jednoznačné. Já jsem se ptal na Hit Radio Zín odpolední show, co vy a lékaři, pokud byste měli v nemocnici trávit delší čas po nějakém zákroku, i třeba jednodušším zákroku nebo nějaké operaci, pokud byste se rádi léčili buď v nemocnici pod dohledem doktorů, tak jak to často ještě bývá běžné, anebo by vám bylo lépe prostě doma. Petr, jednoznačně doma. Přece jen se člověk dostane do opravdu nepříjemných až trapných situací v nemocnici, jo, které jsou lidské, ale necítíme se při nich dobře.
1: Ježiši.
0: Doma je doma.
1: Ano, přesně, Peťo, naprosto přesně vím, jaký situace myslíš. Ano, taky jsem si je zažila. A ne, já chci být doma vždycky.
0: O čem se bavíte?
1: No,
0: já nevím.
1: No, buď rád.
0: Ne, já
1: dobrý, pojďme dál.
0: Pepa. Já takhle byl v nemocnici 3 měsíce a pokud to půjde, udělám všechno pro to, abych mohl být radši už doma při nějakém zranění. Personál může být nejhodnější na světě a byl, ale prostě doma je vám vždycky líp a pohodlnější.
1: Jasně, a navíc máš televizi jenom pro sebe, že jo, to je taky super.
0: Ježiš, to je pravda, nebo si tam máš nějaké prachy ještě.
1: Ano.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
16: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Dělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
2: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
3: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: nejsmutečnější zpráva dne je tady, kterou si ale ještě večer budete pamatovat. A možná, že se hodí ještě před začátkem říct, že včera bylo včera, dneska je dnes a zítra zítra.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Ať máme správné vnímání času.
2: Přesně tak, protože teď taková malá lekce, jo, z vnímání času. Pavle, lidstvo bylo na měsíci dřív, než byl vynalezen kufr na kolečkách. Což je pro mě naprosto neuvěřitelný prostě. Kufr na kolečkách je prostě mladší věc, než přistání na měsíci.
0: A jak si tam brali věci?
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: No a my jsme dneska opět strhli do měst a skoro až k někomu z vás domů, protože jsme tady měli ráno další soutěž. Kdo pak to zvoní za 5000 korun? Jak se rozezní zvonek v éteru ráno po 7, tak máte jenom 30 vteřin na to doběhnout ke svým vlastním bytovým nebo vchodovým dveřím a otevřít. Když se podaří, prachy jsou vaše. Takhle prosté to je a takhle to vypadalo dneska ráno.
2: Jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin. Odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hitrádia.
3: 18 sekund zbývá, pojďte, pojďte, my vám věříme.
4: Koukám do oken.
2: A někdo jde?
4: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
2: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.
5: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
17: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
18: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
19: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
10: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka. Dej si odpolední show Hitrádia Zlín.

taky Black Eyed Peas, což je mimochodem velké seskupení hned několika velice významných umělců a artistů obecně v tom světě. Nicméně, já si je vždycky pamatuju jenom jako skupinu. Já jsem nevěděl, že existuje Fergie, já jsem nevěděl, že existuje Will.i.am a podobně. Já jsem jenom věděl, že existují Black Eyed Peas. A jakože, pravda, asi 2005, možná 10, když mi bylo ještě pár let, tak jako puboš jsem sledoval jenom Black Eyed Peas a byl to jenom jeden velký hit, který tenkrát běžel na MTV, to už dneska snad ani nevysílá. Tak takové vzpomínky já mám jenom na Black Eyed Peas právě, no tak za chvilku All Time Low, Blackbird nebo také Al Farben, to docela stíháme úplně v pohodě, tady na Hit Radio zlý.

0: Již nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jezdíme v pohodě. Tak a samozřejmě klepu na dřevo, tak jak je zvykem, aby nám to vydrželo. Abyste třeba tu cestu z práce měli úplně v pohodě. 601 13 13 05, náš WhatsApp, kdyby se to změnilo.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
5: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
8: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Torzo 34. vyhořelé budovy ve zlínském továrním areálu se zachránit nepodaří. Dnes se do něj opět zakously nůžky obřího demoličního bagru a poslední zbytky železobetonové konstrukce se začaly řítit k zemi. Zbytek stavby tyčící se k nebi by měl zmizet do konce týdne. Radnice v Uherském Hradišti nechá zmodernizovat sídliště Štěpnice. Počítá se s obnovou komunikací, parkovacích stání, chodníků i veřejných prostranství s důrazem na lepší hospodaření s dešťovou vodou a kvalitnější prostředí pro obyvatele. Stavební práce by měly začít v polovině září. Hotovo bude v létě příštího roku. Radnice na realizaci získala evropskou dotaci 46.

0: A my to otevřeme jednoduchou otázkou, jestliže máte děti.
1: Máme děti, ano, co dál?
0: Máte pediatra?
1: Jistě, že jo, ale vydám mu díky bohu jenom na nějaká povinná očkování, jinak vůbec.
0: No tak prosím vás, pěkně, ono v Česku je ta situace s pediatry prý jako skoupá, jako nepříjemná, že jich je málo.
1: Jo, je to tak.
0: No a tak my si za chvilku řekneme, jak je na tom Zlínský kraj v porovnání s ostatními. Tak si tipni, je takhle. Buď to je úplně dole, jakože to znamená, že jich máme nejvíc, anebo je úplně nahoře, že jich máme nejmíň.
1: Jakože největší nedostatek,
0: ano,
1: myslíš.
0: Ano.
1: Myslím si, že budem spíš někde nahoře asi.
0: Nahoře, že máme problém.
1: Jo.
0: No tak to si řekneme za chvilku.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si

0: odpolední show na Hitrádiu už taky naznačovali, že se budeme bavit o pediatrech. No naznačovali, já jsem to prostě řekl. Ale...
1: Ano, to bylo takové jako docela jednoznačné naznačení, ano.
0: To takový nepatrný spoiler. Za chvilku se budeme bavit o pediatrech. No.
1: O čem to asi bude?
0: Myslím, že bude o vlakách. Nebo... Prosím vás, mám tady před sebou seznam všech krajů v České republice a otázka zní, kde pediatři chybí nejvíce. To si můžete tipnout, tady středočeský, já nevím, Vysočina, jihomoravský, ústecký, typuj.
1: No tak když jsi řekl ten středočeský, to tak tomu inklinuje, protože prostě v Praze a kolem Prahy je tolik lidí, že tam prostě logicky musí být i málo jako doktorů, ne?
0: A máš pravdu!
1: No tak ježiš, podívej.
0: Ve středočeském kraji sehnat pediatra je absolutně porod, to vůbec, bez možnosti jako téměř.
1: Porod bývá předtím, než scháníš pediatra, vlastně někdy během, no těžko říct.
0: Jakdy.
1: Jo, pravda.
0: Jakdy. Dále se drží Ústecký a kraj Vysočina, tam je to taky velký problém, okay. Ale naopak z druhého konce, kde je to nejlepší. Tak, třetí od konce, Pardubický kraj.
1: Dobře.
0: Druhý od konce, Olomoucký kraj.
1: Dobře.
0: A kde je to úplně, že rádoby bez problému oproti zbytku republiky, je Zlínský kraj.
1: Takže tady je nejmenší problém sehnat dětského lékaře pediatra.
0: Ano,
1: prostě.
0: Tady je to takhle, fakt, luskneš, máš,
1: počkej,
0: hotovo.
1: A pak
0: tady,
1: ještě...
0: tady se ti pediatři válí po ulici.
1: Jo, přesně, prostě jdeš a prosím vás, nechcete mě jako pediatra.

0: A my tady na Hit Radio Zine odpalení show teď budeme potřebovat odbornou radu z našeho žurnalistického oddělení.
1: Počkej, odpornou nebo odbornou? Jenom ať vím, co si nachystat.
0: Já chci odbornou, ale vím, jakou dáš. Tak ceny energií prý rostou a kdo může měl by fixovat? A já se ptám, je to tak?
1: Jakože zase po mě chceš radu, jestli si to máš nebo nemáš zafixovat, jo?
0: On se mě teďka...
1: Pavle, udělej si to, jak chceš, já ti vždy nic radit nebudu, protože oni se mi to vždycky vymstí.
0: Oni mi volali dneska a oni mi to jako nabízeli. Já jsem řekl, nechci, nebude, zase něco prodáváte, nebude. A oni, měl byste a já, zeptám se v práci, zavolej zítra.
1: Hele, takhle, vím, že se říká, že pro nové zákazníky, což ale znamená, že bys musel změnit dodavatele.
0: Ne, zůstávám.
1: No, tak to nevím, ale možná, když změníš a zafixuješ u nového, tak tam budeš mít 100%.
0: A já to nebudu mě, nebude, neexistuje, žádný případ. Víš
1: to, dělej si, co chceš.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu, v 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
9: tak Mironet!
11: Klikni dvakrát!
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Cítíte tu vůni světových chutí? Přijďte je ochutnat na Street Food Festival 12. a 13. září do Zlína na náměstí Míru. Food trucky plné skvělého jídla, mexických tacos, asijské kuchyně, burgerů, balkánských i italských specialit a desertů. Street Food Festival ve Zlíně na náměstí Míru už tento víkend.
14: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
2: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak dneska na Hitradiu zním, pokud bych se rychlosti taky mrkl do kalendáře 8. září, tak prosím vás pěkně, dneska to bylo velmi vydatné, protože tady sude úterý, což znamená, že jsme tady měli úterý z Berane. Povídal nám tady taky o tom, co nás čeká, nebo případně jak vidí vyhlídky na budoucí sezónu, na tuhle sezónu, taky jednatel a manažer, generální manažer Jan Pravda ze Zlínských Beranů, tak to bylo vlastně docela vydatné.
1: Přátelé, ale nebojte, pokud jste to nestihli ten rozhovor, tak hned zítra už bude viset opět u nás na webu Hitradio Zlín CZ v sekci podcasty. Víš, proč jsem to řekla takhle v sekci? Protože vždycky, když řeknu v sekci, tak to zní jako, že sexy podcast.
0: Já jsem to chtěl říct. Jako.
1: Ale tak vlastně ne. Hokejový podcast je hodně sexy, takže jo? To platí.
0: A pak já vám slibuju, že od pozítří ještě přidáme kolonku sexy podcasty. Tam budu já.

0: Dámy a pánové, na Hit Rádiu Zlín, asi už jsme si i tady mnohokrát říkali něco o indexu jako kvality života jednotlivých měst ve Zlínském kraji, ale já si myslím, že mnohem lepší je ověřit si to na vlastní oči. A my jsme takhle svoji patrolu dneska vyslali, a to Šárku Holubcovou, která cestovala po kraji po největších městech u nás.
1: Ale sice to nebylo vůbec jako pracovně, ale ano, já jsem si dala dneska ráno Kroměříž, pak jsem jela do Hradiště a ve Zlíně bydlím, že jo, tak to jako ten mám jako samozřejmě jako dobře prošlápnutý. Tak ještě v Setidme chybí, abych měla okresní jako
0: shrnutý. Kde jsi viděla největší bídu a hrůzu?
1: Největší bídu a hrůzu, no, to není fér to takhle říct, ale
0: jdeš ve Zlíně, tak.
1: No, právě že jsem chtěla říct ve Zlíně, protože jsem ano, tady jsem prošla jiné, v Hradišti jsem byla v centru, v Kroměříži taky. Upřímně v Kroměříži jsem si říkala, tyhle, to je fakt tak hezké město, nedoceněné. Navíc tam měli hasiči zrovna nějakou akci na náměstí, takže to taky bylo jako velké plus, ano, jo.
0: No jo, tak tady se něco jednou nekurá, něco s hasičem a máme hned jako...
1: Přesně, máte mínus, velký mínus.
0: Index mínus 3 jako.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: tady na Hydrádiu Zlín odpolední show, ale nezbývá nic jiného než jedna jediná poslední věc dneska. No rozloučit se.
1: A jo, pravda.
0: Tak jo, tak.
1: Tak čau.
0: Čau bambino, nebo se snažil.
1: Čago Bello.
0: Čago Bello, šílenci. A pamatujte, lepší zůstat. Ne. Prostě a těšíme se zítra opět od 15 hodin odpolední show, bude zase při smyslech.
1: A možná taky budem lepší, ano.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Silnice mezi Slavičínem a Vrběticemi je uzavřena. Počítejte tady s objížďkami. Ulice Holešovská na Frištátské Žabárně je zúžena. Můžete se tady lehce zdržet. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kontrola 112 kamionů odhalila 14 přestupků. Nejčastěji šlo o předjíždění nebo nepoužití pásů. Nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. Preventivní akce probíhala dnes na dálnici D8 na 78. kilometru. Policie vyměřila pokuty za 62,5 tisíce korun. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného má jít o rtuť nebo arzen v lokalitě bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Klatovsku.
5: Na daném území se nachází přibližně 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů, které právě obsahují tyto velmi nebezpečné chemické látky. V tento moment připravujeme na ze strany ministerstva životního prostředí ve spolupráci ministerstva obrany a ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit.
4: Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam se lidé nedostanou. Pro pěší a cyklisty se nic nezmění. Zdravotní stav slovenských siamských dvojčat je 3 měsíce od narození stabilizovaný. Po první operaci se další komplikace neobjevily. Bratislavská dětská nemocnice potvrdila dřívější vyjádření rodiny, že připravuje rozdělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saudské Arábii. Zítra začíná volejbalové mistrovství Evropy. V české nominaci 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko a potrvá do 26. září.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Ve druhé polovině noci čekáme od západu přibývání mraku a k ránu se ojediněle přidají přehánky nebo dokonce i bouřky. Ranní teploty 20 až 16 stupňů. V Čechách z kraje dne zataženo deštivo, výjimečně bouřky. Na Moravě a ve Slezsku počítáme s deštěm až později na večer. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Postupně se rozfouká studený severní vítr.
6: Krásný večer, pár minut po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a je to tu. Další večer plný toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Tak si pěkně protáhněte, dámy a pánové, jdeme na to a bude to velký.

The Tide is High, to jsou Blondie, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A jízda MHD může být někdy bolestivá, záleží na to, na tom, s kým jedete, že jo. No a takhle, už proběhlo spousta pokusů o kampani, abychom usměrnili lidi v tramvajích, takový ty základní věci, jo, jakože by bylo dobrý tam třeba nejíst, nahlas netelefonovat, nepouštět si nahlas hudbu a tak podobně. No a teď prosím vás, brněnská MHD, a to teda do Brna míří velká pochvala, přichází s novou kampaní. Venku je zatím první video a je to skvělý. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Podívali se na právě 4 zásadní problémy a položili si k tomu jednu zásadní otázku. Co kdyby se takhle choval každý? Jo. A je to právě telefonování, nahlas, hudba, nahlas, taky otravná konzumace jídla nebo převážení rozměrných předmětů. Spojili se k tomu s herci brněnského divadla Husa na provázku. Venku je to s tím telefonováním a já vám říkám, pusťte si to. Je to skvělý. Přidali k tomu nutnou dávku humoru, což je prostě u těchto věcí potřeba. A já bych jenom chtěla dodat, že u těch telefonátů nahlas to je strašně nefér, jo? Protože si to představte. Vy nechtěně posloucháte něčí rozhovor, protože vám ho křičí do ucha. No a on před tou pointou vystoupí. A vy pak nemáte kompletní příběh. Tak na to myslete. Až budete příště telefonovat v tramvaji nahlas nebo v autobuse, tak aspoň ostatním řekněte, jak to celý dopadne. Jo? Činasky a drobná paralela právě teď do uší.

0: U96 Night in Motion, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, ano, je úterý mimochodem. Nevím, jestli v tom jsem sama, ale dnešek měl trošku takový středeční vibe. Tak ne, prosím vás, ne, je teprve úterý. Zároveň je nejteplejší den tohoto týdne, doufám, že jste stihli aspoň trošku nasát ty sluneční paprsky. Já jo, i když nechtěně, pať jsem šla ráno běhat, byl to blbej nápad, mám spálený obličej, co se dá dělat. Tak doufám, že vy jste ty poslední pořádný paprsky využili pořádně, protože zítra se má trošku ochladit. A já myslím, že po dnešku se na to možná i tak trochu těšíme. Na co se můžete těšit dál v našem playlistu, to jsou New Order, jejich True Faith a taky Cranberries a Animal Instinct. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká. Úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

New Order v éteru Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, pokud ještě budete někam vyrážet autem, zkontrolujte si vždycky, že jste všichni. Už jsme tady mnohokrát měli pány, kteří zapomněli třeba manželku na benzínce, jo. Řekla bych, že tam to skoro ještě pochopím, že to nebylo až tak úplně omylem, jo. Dejme tomu, ale prosím vás, teď ve Španělsku se stala velmi nepříjemná věc. Jeden otec totiž u benzínky zapomněl svého syna a ještě ke všemu ujel krásných 140 kilometrů od té doby. Naštěstí samozřejmě obsluha čerpací stanice si chlapce všimla, zavolali policii, ty se ho ujali, vypátrali, což teda klobouk dolů, vypátrali otce, museli samozřejmě vytipovat, kudy tak mohl jako jet, těch variant bylo mnoho. Naštěstí ho našli, zastavili, on se dost divil, kvůli čemu ho zastavili, pak si myslel, že syn spí vedle jeho druhého syna normálně na zadních sedadlech, že jo? No tak ne, tak se musel vrátit samozřejmě. Tak jenom prosím vás, vždycky, když pak budete takhle po nějaký pauzičce od někud vyrážet, tak normálně, jo, jak za dřívějších časů, pěkně se koukejte všichni spočítat, jo, první, druhý, třetí, ideální varianta. A George Michael k tomu právě teď.

Zpěvačka Sandra dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Chvíli po 6:45, ano, úterní večer. Jako víkend se plíživě blíží, jo. Je to velmi pomalý, na tom se asi shodneme. Ale čeká nás příjemné počásko, jo, tak možná nějakou procházku. Taky už víme, že houby rostou, že jo. Teď jestli zaprší a bude příjemně, tak budou růst ještě víc, tak zvažte, jestli se nevydat třeba do lesa. Hlavně, ať se u toho dobře bavíte, stejně jako holky podle Cyndi Lauper. To si dáme už za chvíli a k tomu taky Urge Overkill.

0: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si

0: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
5: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Hezký večer, 7:02, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď, ATC a společně Around the World. Tak jdem na to.

úžasná věc. Mr. Big, To Be With You s vámi v éteru Hit Radio. Prosím vás, dneska velké výročí, je to totiž přesně 522 let, jo. Co byl ve Florenci odhalená proslulá Michelangelova socha Davida. Ano, je to ta socha statného chlapce, který má vidět, vy víte co? Je to nádherná socha, teda kdo jste viděl, že jo? Krásný, neuvěřitelný, pro mě je sochařství naprosto fascinující věc, to, co oni dokázali jako udělat, jo, takhle sošnými teda rozhodně nejsme. Krásná věc, já teda se přiznám, že mám sochu Davida na ledničce, konkrétně teda jenom kousek, kamarád mi přivezl z Florencie, je to konkrétně přesně ten kousek, kde je, no tak řeknu to, no, je to penis, jo, tam je prostě. Je tam teda i napsáno David, aby bylo jako jistý, či, že to je. Tak jenom kdybyste chtěli mít svého Davida na ledničce, třeba takhle zmenšeně, dá se a to podstatný, to tam je. Troška kultury do vašich kuchyní. K tomu se právě teď přidává

0: Simple Plan a Crazy. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Máme 7:45 a za chvilku se spolu podíváme na jednu velkou mastnou loupež. No, nechám, ať o tom můžete malinko přemýšlet. K tomu dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ano, prostě spolu cestujeme časem a myslím, že i dál se vám to bude líbit. Čekají nás Men at Work a jejich Down Under, no a k tomu se připojí třeba Mr. President, tak buďte s námi.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
2: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Hit Radio. Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Men at Work. No a nevím, jestli jste viděli Bídníky, jo, ale tam prosím vás, Jean Valjean byl odsouzen na 5 let nucených prací za krádež jednoho bochníku chleba. A teď si představte lupiče, co ukradne 4 vepřové kolena. To není vtip, prosím vás, to se stalo na jihu Čech a lupič si tam počíhal na automat na maso, jo. Vypáčil potom ty boxíky, no a už upaloval pryč, že jo. A oni ho nemají, protože tam nejsou kamery. Tak po něm teď samozřejmě pátrají, žádají i veřejnost o pomoc. Já teda cením jeho vkus, jo, páč, jestli si můžete vybrat, tak vepřový koleno, to je jasný, 4x úplně ideální. A jestli můžu policii poradit, tak je to ten s masnou pusou, vonící po křenu a hořčici. Skapadabadu,

Přeju vám krásný úterní večer, díky moc, že ho trávíte s námi a taky společně s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Mám tu pro vás nachystaný další pecky a jako fakt velký, jo. Bonnie Tyler, Outlandish a jejich Aisha. Taky tohle. Unique 2 a Break My Stride. Tak nikam nechoďte a buďte s námi.

0: akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

Hezký večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Eros Ramazzotti a

Gigi D'Agostino v éteru Hit Rádia, hezký večer. Prosím vás, máte doma někdo telku LG? Tak já jenom, že se u ní vyskytl takový zajímavý problém. Ono totiž moderní televizory jsou často úplným středobodem chytrých domácností, že jo? I takovým pomyslným středobodem toho bytu, domu. Protože jo, večer k té telce, teď ještě jak jsou to chytrý televize, tak prostě tam máme všechny ty Netflixy, podobně hudbu si na tom pustíte, že jo? To je super. Akorát tady u těch televizí teď bezpečnostní výzkumníci zjistili poměrně závažné chyby, kvůli kterým mohly být uživatelé odposlouchávání. A pozor, to i když nebyly televizory zapnutý. Tak já samozřejmě nevím, co vy děláte a říkáte, když máte vyplou telku, jo? Ale osobně a velmi intenzivně doufám, že mají v LG smysl pro humor, protože to falešné zpívání, to jsem samozřejmě vůbec nemyslela vážně. Vy si teď klidně zaspívejte, tohle jsou R.E.M.

Live to Tell, Madonna s námi na Hit Radio. Hezký večer přeju. Taky přeju krásný úterý, ano, 8:45, doufám, že jste všichni v poho, že vám zvlášť tady ty songy i tu náladu dostatečně zlepšují, protože to je vlastně jejich primární účel. Jo, budeme v tom samozřejmě pokračovat, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku totiž třeba tohle. Všechny tyhle reggae věci, to je prostě instantní zlepšovač nálady. Inner Circle už za chvilku. A k tomu třeba Bengals.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Idols a Manic Monday, posloucháte Hit Radio. No prosím vás, my jsme před chvílí řešili televize, co nás odposlouchávají, jo. A teď je tady další technologická novinka. To se vám možná bude líbit. Já jsem z toho trochu zmatená zatím upřímně. Ale máte kočku? Tak jestli máte kočku, tak předpokládám, že kočkoly, takovýhle věci, jo, záchůdek, to je jasný. Pak asi nějaký strom, škrabadlo, něco takového. Teď ji můžete prosím pěkně taky sehnat speciální krabičku. Jo, je to taková krabice, vypadá to jak přenosná bedna, k veterináři, že jo, třeba. Akorát je tam takový kulatý otvor a ta kočka vleze do toho domečku, protáhne se a vyjde ven. Úplně obyčejný úkryt to vypadá. Není. Uvnitř se totiž skrývá takový systém kartáčů, který při průchodu zachytávají uvolněnou srst. A víceméně je to takový princip, jako když ta krabice vaší kočku vlastně olízne. Jo. Jo, v podstatě to je ten princip, jako asi super na ty chlupy, zároveň pojďme si říct, že to je trochu divný, že jo? Jo, radši si pořiďte druhou kočku a oni se volíznou navzájem. Platí teď už Blur a Girl and Boys.

posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, blíží se 9. hodina a to znamená, že spolu se pro dnešek loučíme. Slyšíme se zase zítra opět přesně v 6 spolu procestujeme čas i různá místa a hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba tohle. Geniální Phil Collins, taky Avril Lavigne nebo Konos. Už za chvilku, tak se mějte krásně a ahoj.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz

0: Bydlení. Téma, u kterého se dneska dokáže pohádat skoro každý. Majitel s nájemníkem, developer se starostou a internet úplně se všemi. A pak do toho stačí přidat jedno slovo. Brusel. Protože podle části internetu Evropská unie rozhoduje o tom, kolik bude stát váš byt. Jestli ho smíte pronajímat a jestli ho musíte zateplit od sklepa po komín. Jenže realita je trochu méně dramatická. Třeba ceny bytů a nájmů EU neurčuje. O tom, kolik stojí 2+1 v Olomouci nebo garzonka v Praze, se opravdu nerozhoduje někde v bruselské kanceláři. Ceny ovlivňuje hlavně nabídka, poptávka, výstavba, úroky nebo to, jak rychle se povolují nové domy. Další populární strašák, EU prý zakáže prodávat nebo pronajímat staré domy. Ne. Evropa sice tlačí na úspornější budovy a renovace, ale neexistuje jednoduché pravidlo typu starý dům rovná se zákaz. Podobně je to se zateplováním. Neznamená to, že vám zítra zazvoní u dveří člověk z Bruselu s rolí polystyrenu pod paží. Cílem je hlavně snížit spotřebu energie a provozní náklady. A pak samozřejmě Airbnb, oblíbený padouch celé bytové krize. Krátkodobé pronájmy můžou v turistických městech situaci zhoršovat, ale rozhodně nejsou jediný problém. Máme pomalou výstavbu, drahé pozemky, vysoké stavební náklady a dlouhé povolování. Takže až vám příště někdo řekne, že za drahé bydlení může výhradně Brusel, Airbnb nebo developer, pravda bude jako vždycky mnohem komplikovanější.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš níčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Hitrádio Zlín.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi!

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com